0: Na motocyklové velké ceně Rakouska. Filip Salač dojel v závodě Moto2 na druhém místě. Ve Spielbergu nestačil jen na Španěla Guevaru, za kterým zaostal necelé 2 sekundy. Pro 24-letého Čecha je to 4. pódium v letošní sezóně. V průběžném pořadí mistrovství světa se Salač posunul na 7. místo. A na závěr doplním počasí. V pondělí čekáme proměnlivou oblačnost na severovýchodě přehánky a má být také větrno. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Hey! Turn the lights on again!
1: New Yorkská skupina The Strokes má za sebou už taky více než 25 let úspěšného hraní a tvoří výrazní a přitom překvapivě si rozumějící muzikanti. Reality Awaits, jejich 7. album, a hlavně po vokální stránce přináší do kapely nové věci jako autotuning a hlasové procesory. A proto zpěv Juliana Casablancase vyvolal velmi protichůdné reakce. Co tomu říkáte vy, zjistíte večer 11 na Rádiu.

have nothing.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda pořeší drahá paliva. Petr Pavel chce dostat Česko do Rady bezpečnosti OSN a Dominik Stříteský slaví druhý titul mistra České republiky v rally. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Vláda si posvítí na drahá paliva. Kabinet bude na pondělním zasedání řešit rostoucí cenu pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to slíbil ministr průmyslu Karel Havlíček. Nafta i benzín v posledních týdnech prudce zdražují kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Podle Havlíčka vláda zareaguje i na to, že opatření začaly přijímat i některé okolní země. Konkrétní ale zatím být nechtěl.
2: Nechceme vzbuzovat jakékoliv spekulace. Víte, že všechno opatření tohoto charakteru, kdy se snažíme prostě do toho vnést nějakou míru regulací, která je vynucená mimo jiné ostatními zeměmi, tak samozřejmě nemůžeme dopředu nikde hlásit, čili je domluva na vládě, že řekneme opatření, která jsou a dodržíme přesně to, co jsme řekli.
1: Podle čtvrtečních údajů společnosti CCS stál litr benzinu průměrně přes 45 korun a 50 haléřů. Cena nafty přesáhla 49 korun. Dětské letní tábory letos zažily nejslabší sezónu za posledních 10 let. Podle dat krajských hygienických stanic na ně odjelo pouze 194 000 dětí. A důvod? Klasickým pobytovým táborům totiž stále více konkurují příměstské varianty. Rodiče je volí i proto, že se děti každý večer vracejí domů. Úbytek zájmu dopadá také na praktikanty a vedoucí, kteří přicházejí o práci. Nejvíc letních táborů se tradičně koná na jihu Čech. Petr Pavel zamířil do Spojených států amerických. Chystá se tam podpořit českou kandidaturu do Rady bezpečnosti OSN. Prezident chce na valném shromáždění jednat hlavně se zeměmi, které mohou Česku pomoci získat potřebné hlasy. Praha usiluje o místo nestálého člena na roky 2032 a 33. Pavel pak přednese v New Yorku národní projev ve středu a čeká ho také řada politických schůzek. Doplním, že Česko bylo členem Rady bezpečnosti OSN naposledy v letech 1994 a 95.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dominik Stříteský slaví druhý titul mistra České republiky v rally. Šampionát ovládl díky vítězství v závěrečné rally Pačejov. Druhého Filipa Mareše porazil o pouhé 2,5 sekundy. Třetí skončil nakonec 11-násobný český šampion Jan Kopecký. A na závěr doplníme počasí. V pondělí čekáme proměnlivou oblačnost, na severovýchodě přehánky a bude také větrno. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Newyorská skupina The Strokes má za sebou už taky více než 25 let úspěšného hraní a tvoří výrazní a přitom překvapivě si rozumějící muzikanti. Reality Awaits, jejich 7. album, a hlavně po vokální stránce přináší do kapely nové věci jako autotuning a hlasové procesory. A proto zpěv Juliana Casablanca se vyvolal velmi protichůdné reakce. Co tomu říkáte vy? Zjistíte večer 11 na Radio Rox.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko má v zásobě dostatek plynu, motoristé dali zelenou státnímu rozpočtu a Salačovi se dařilo na velké ceně Rakouska. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Česko má v zásobnících dostatek plynu na zimu. Aktuálně jsou naplněné ze 74%, což je zhruba o pětinu méně než před rokem. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka ale nedostatek nehrozí a stát chce s dalšími nákupy vyčkávat na výhodnější ceny. Plyn na evropské burze totiž tento týden vystoupal nejvýš za více než 3 roky. České zásoby jsou přesto nad evropským průměrem, který dosahuje necelých 67%. Státní rozpočet na příští rok má podporu celé vládní koalice. Pro návrh v pondělí zvednou ruku nakonec i ministři za motoristy. Po jednání s premiérem Babišem to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka. Motoristé přitom požadovali snížení plánovaného schodku 389 miliard korun. Koalice se nakonec dohodla na úsporách v řádu několika miliard. Dalších až 20 miliard chce kabinet ušetřit během příštího roku díky změnám zákonů. I tak půjde o druhý nejvyšší deficit v historii Česka. Policie na Slovensku obvinila 2 lidi z obřího podvodu. Škoda je v přepočtu 775 milionů korun a poškozených je více než 500. Všichni naletěli na podvodné investování do akcií, kryptoměn, nemovitostí a dalších projektů.
2: Stovky lidí investovalo peníze pod falošným prísľubom vysokého zhodnotenia. Klientom mal údajný rast ich investícií zobrazovať internetový portál. Podľa zistení však zobrazované údaje nezodpovedali skutočnému stavu a boli zadávané manuálne. Získané peniaze použili obvinení na osobnú potrebu a provízie sprostredkovateľom. Starší klienti sa vyplatili na základe Ponziho schémy. Polícia v tejto súvislosti zadržala až 11 osôb. Jozef Válko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: České barvy hlásí úspěch na motocyklové velké ceně Rakouska. Filip Salač dojel v závodě Moto2 na druhém místě. Ve Spielbergu nestačil jen na Španěla Guevaru, za kterým zaostal necelé 2 sekundy. Pro 24-letého Čecha je to 4. pódium v letošní sezóně. V průběžném pořadí mistrovství světa se Salač posunul na 7. místo. A na závěr doplním počasí. V pondělí čekáme proměnlivou oblačnost na severovýchodě přehánky a má být také větrno. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

newyorská skupina The Strokes má za sebou už taky více než 25 let úspěšného hraní a tvoří výrazní a přitom překvapivě si rozumějící muzikanti. Reality Awaits, jejich 7. album a hlavně po vokální stránce přináší do kapely nové věci jako autotuning a hlasové procesory. A proto zpěv Juliana Casablancase vyvolal velmi protichůdné reakce. Co tomu říkáte vy? Zjistíte večer 11 na Rádiu.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda pořeší drahá paliva. Petr Pavel chce dostat Česko do Rady bezpečnosti OSN a Dominik Stříteský slaví druhý titul mistra České republiky v rally. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Vláda si posvítí na drahá paliva. Kabinet bude na pondělním zasedání řešit rostoucí cenu pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to slíbil ministr průmyslu Karel Havlíček. Nafta i benzín v posledních týdnech prudce zdražují kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Podle Havlíčka vláda zareaguje i na to, že opatření začaly přijímat i některé okolní země. Konkrétní ale zatím být nechtěl.
2: Nechceme vzbuzovat jakékoliv spekulace. Víte, že všechna opatření tohoto charakteru, kdy se snažíme prostě do toho vnést nějakou míru regulací, která je vynucená mimo jiné ostatními zeměmi, tak samozřejmě nemůžeme dopředu nikde hlásit, čili je domluva na vládě, že řekneme opatření, která jsou a dodržíme přesně to, co jsme řekli.
1: Podle čtvrtečních údajů společnosti CCS stál litr benzinu průměrně přes 45 korun a 50 haléřů. Cena nafty přesáhla 49 korun. Dětské letní tábory letos zažily nejslabší sezónu za posledních 10 let. Podle dat krajských hygienických stanic na ně odjelo pouze 194 000 dětí. A důvod? Klasickým pobytovým táborům totiž stále více konkurují příměstské varianty. Rodiče je volí i proto, že se děti každý večer vracejí domů. Úbytek zájmu dopadá také na praktikanty a vedoucí, kteří přicházejí o práci. Nejvíc letních táborů se tradičně koná na jihu Čech. Petr Pavel zamířil do Spojených států amerických. Chystá se tam podpořit českou kandidaturu do Rady bezpečnosti OSN. Prezident chce na valném shromáždění jednat hlavně se zeměmi, které mohou Česku pomoci získat potřebné hlasy. Praha usiluje o místo nestálého člena na roky 2032 a 33. Pavel pak přednese v New Yorku národní projev ve středu a čeká ho také řada politických schůzek. Doplním, že Česko bylo členem Rady bezpečnosti OSN naposledy v letech 1994 a 95.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dominik Stříteský slaví druhý titul mistra České republiky v rally. Šampionát ovládl díky vítězství v závěrečné rally Pačejov. Druhého Filipa Mareše porazil o pouhé 2,5 sekundy. Třetí skončil nakonec 11-násobný český šampion Jan Kopecký. A na závěr doplním počasí. V pondělí čekáme proměnlivou oblačnost, na severovýchodě přehánky a bude také větrno. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Newyorská skupina The Strokes má za sebou už taky více než 25 let úspěšného hraní a tvoří výrazní a přitom překvapivě si rozumějící muzikanti. Reality Awaits, jejich 7. album, a hlavně po vokální stránce přináší do kapely nové věci jako autotuning a hlasové procesory. A proto zpěv Juliana Casablancase vyvolal velmi protichůdné reakce. Co tomu říkáte vy? Zjistíte večer 11 na Rádiu Rum.

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Minuta a půl po šestý, Matouš slaví dneska svátek, Debora taky, Ruben taky, máme Mezinárodní den míru, tak si ho užijte, prosím vás, pěkně. Já vám potom budu vyprávět, co se mi dneska ráno stalo. Ondru zdravím, hezký ráno.
1: Krásný ráno. Než se pustíme do zpráv, tak tady mám jednu vhodnou, zajímavou zajímavost k dnešnímu ránu ke zprávám. V roce 1926, což je přesně před 100 lety, Radiožurnál zahájil první pravidelné vysílání zpráv. Takže já si tady dám teďka svoje zprávy. Kdo by měl chuť, tak dneska může zaskočit. V Praze budou hrát v Modrý Vopici třeba Gorot a nebo v Rockaféčku The Symphonians. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Adršpachu se zřítili horolezci, v Německu znají výsledek voleb a hokejisté Brna se dočkali vítězství. Nešťastně skončil výstup dvou horolezců v Adršpašských skalách na Broumovsku. Jeden z mužů spadl na druhého, který ho jistil. Oba utrpěli zranění, se kterými skončili v nemocnici. Z nepřístupného terénu je pomocí lanového podvěsu vyprostil vrtulník. Podle mluvčí záchranné služby Hanušové byli muži středně těžce zranění. Do nemocnice dorazili při vědomí. Děti mají ze školy čím dál větší stres. Podle průzkumu organizace UNICEF trápí školní povinnosti a vztahy ve škole přes polovinu žáků. Ti často ale neví, jak problémy řešit. V ulicích Prahy jsme zjistili, že žáci hledají zastání na různých místech.
3: Mám skvělou třídní učitelku. Vždycky za ní můžu přijít, lepší než na mý starý škole, tam jsem neměla žádnou podporu.
4: Nejvíc asi záchody, protože dám je klid. Drhnu z hodiny, protože šikana a učitel to nechce moc řešit.
3: Je to hrozně milá učitelka, ale je tak časově vytížená, že občas nemůže pomoct.
1: Polovina dětí se ve škole svěřuje svým spolužákům. Jeden z 10 žáků ale nechce své problémy řešit vůbec. Volby v Německu vyhrály strany krajní pravice a levice. V Mecklenburgsku předním Pomořansku vyhrála Alternativa pro Německo, která zvítězila už před 2 týdny také v Sasku-Anhaltsku. V Berlíně zvítězila strana levice. Její kandidátka Eralpová má šanci stát se první primátorkou německé metropole s tureckými kořeny. Kancléř Friedrich Merz po zveřejnění prognóz prohlásil, že hodlá dál zůstat ve funkci a pokračovat v reformním kurzu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Komety Brno na třetí pokus se dočkali výhry. Na domácím ledě zvítězili 3-1 po obratu proti Hradci Králové a odpoutali se o den na tabulky. Parádní extraligovou premiéru prožil slovenský gólman Rabčan, který svůj tým podržel 30 zákroky. V dalších včerejších zápasech třetího kola nejvyšší soutěže Pardubice zdolali Karlovy Vary 5-2, Kladno vyhrálo v Liberci 3-1, České Budějovice otočili duel s do Olomoucí a zvítězili 3-2 a Litvínov uspěl ve Vítkovicích 3-2. Krucipisk se vracejí ke svým drsným začátkům a chystají desku s názvem V prdeli je tma. Vyjde už 1. listopadu a naváže na 3 roky staré album Hovno zle. Frontman Tomáš Hájíček říká, že nové skladby jsou odrazem současné doby a lidské nátury. Samozřejmě s pořádnou dávkou ironie a sarkazmu. Kapela novinku představí na podzimním turné, které odstartuje 18. listopadu v pražském Lucerna Music Baru. A právě tam proběhne i křest desky. Dnes už bude polojasno až jasno. Během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. Nejvyšší teploty někde okolo 15 stupňů.
0: Na 6.5 ještě dodám nějakou dopravu, takže bacha, 2 osobní auta v Českých Budějovicích ve Vrbenské ulici. Pěkný ráno.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: No a cože se mi to teďka ráno stalo, tak nalezete do tramvaje a po 4 zastávkách zjistíte, že sedíte úplně blbý tramvaje, jedete úplně někam jinam. No tak začalo mi to hezky. Hezky ráno.

0: Tak čekají nás posledně, nebo respektive v podstatě takový, no, můžu říct nižší teploty. Aktuálně tedy kolem 8-11 stupňů, 6:21, jak nás čeká doprava, taky už se na to samozřejmě vrhneme. No a dáme se taky Foo Fighters, takže máme pondělí s datem 21. září. No a hezký ráno vám přeje Mišák.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A doprava Praze už housne, o tom jsem se přesvědčil sám, když jsem jel teďka taxikem. Nicméně, pojďme, uzavřená je silnice 16 mezi Velvary a Řevničovem. Tady se likvidují stále ještě následky včerejší nehody. Vážná nehoda komplikuje provoz na Vysočině a je to na příjezdu do Velkého Meziříčí od Křižanova, kde havarovalo osobní auto. Se zdržením počítejte na Jižní Moravě, D1 z Vyškova, Dám Brno se popojíždí už mezi 211. 207. kilometrem. 4-kilometrová kolona je na trase ze Svitav do Brna mezi Milonicemi a Lipůvkou. Další bouračka, ta je na tahu z Jičína do Trutnova. Obchvat Nové Paky havaroval tady osobák. No a ještě pohled do jižních Čech v Českých Budějovicích, Vrbenská ulice, 2 osobní auta. No a v Praze houstne provoz.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na Radio Rockzone.

0: Tento týden ty teploty, no, bude to nízký a dokonce v noci už i přízemní mrazíky. Víc si potom přibližně za nějakých 7 minut řekneme, jinak venku aktuálně teď 8-11 stupňů.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: K tomu dohodíme fleše. Ondro, hezký ráno.
2: Krásný ráno. Během léta zemřelo na českých silnicích 100 lidí, z toho 32 motorkářů. Vláda má schvalovat rozpočet a probrat opatření proti zdražování pohonných hmot. Ve volbách do ruské Dumy, dle prvních výsledků dominuje vládnoucí jednotné Rusko a ve včerejších zápasech první fotbalové ligy Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2, Olomouc padla se Spartou 0-3, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Slávie zvítězil nad Plzní 2-1.
0: Radio Rockzone. YouTube, hezký ráno.

0: kolega Matouš slaví svátek, takže všechno nejlepší.
1: No a... Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Na tělo Dominikovi taky něco. 6:34, pěkný ráno.

0: máš, Dominiku, pravdu máš. Ano, po ránu jen to pěkně dupe. Tak 6.42.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A my se podíváme, jak vám to jede. Tak osobák se zvěří na Svitavsku mezi Pohodlím a Lezníkem. Autobus s osobním autem v Havlíčkově Brodě, Jihlavská ulice. Pohořelice na Brno, bacha, před sjezdem na dálnici D1. 4 osobní auta. Je to veselý.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: No a teď to počasí. Tak 8 stupňů hlásí Karlovy Vary. Jinak, když se podíváme dál, samozřejmě 9 stupňů Liberec, taky Plzeň a 11 stupňů třeba Ostrava, v Praze kolem 10. No jak to bude dneska vypadat, tak samozřejmě očekávejte, že během dne bude polojasno nebo skoro jasno. Teploty do 17 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 18 stupňů. Připravte se na úterní ráno, no, protože tam nám teploty samozřejmě klesnou opět na nějakých 7 stupňů. No a bude oblačno až polojasno. Přes den teploty maximálně do 17.
1: Radio Rock Zone. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
3: New Yorkská skupina The Strokes má za sebou už taky více než 25 let úspěšného hraní a tvoří výrazní a přitom překvapivě si rozumějící muzikanti. Reality Awaits, jejich 7. album, a hlavně po vokální stránce přináší do kapely nové věci jako autotuning a hlasové procesory. A proto zpěv Gilliana Casablanca se vyvolal velmi protichůdné reakce. Co tomu říkáte vy? Zjistíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A sluníčko nám svítí a jak to vypadá s dopravou, Lenko?
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na Smíchově v Dobřížské ulici ve směru od Brandovského mostu částečně brání provozu nepojízdné osobní auto. Počítejte se zdržením. Na začátku Rozvadovské spojky ve směru do centra je nové omezení a kolona od plzeňské D5 od Rudné od 5. kilometru. Ucpaná už je Liberecká do Holešoviček a houstne provoz na východní a Štěrboholské spojce ve směru na Smíchov mezi Černým mostem a Štěrboholy. Z Global Assistance, Lenka.
1: Havičku v Brod, Jihlavská ulice, bacha, osobák s autobusem.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
4: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
3: Prosím, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
11: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
12: Datart uvádí Dny Merien.
13: Dny Merien, jo.
12: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
13: No to je sen.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.

0: No a máme tady 7 hodinu ranní. Matouš slaví svátek, Mezinárodní den míru, Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. A máme tady Ondru, pěkný ráno.
1: Dobrý ráno, Myšáku, mám pro tebe druhou zajímavou zajímavost dnešního rána. Ty určitě víš, co se stalo v roce 68.
0: No to vím, no.
1: Možná to si to vypamatuješ, ale stala se i jedna dobrá věc, a to, že v Československu oficiálně začal 5denní pracovní týden. To je dobrý, ne?
0: To je dobrý, jo.
1: Já sice pracuji non-stop, ale...
0: Já taky pracuji non-stop. Já se jdu domů vlastně v podstatě ani jenom vyspat a ani nevím, proč platím nájem. Tak vysoký.
1: Kdo by měl chuť, tak dneska v Praze budou v Malostranský besedě hrát Dan Kohout Band a nebo třeba v Brně v kabinetu Moose budou Maronto. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Většinu nehod motorkáři sami zaviní, v Rusku znají výsledek voleb a čeští volejbalisté vyzvou Belgii. Letošní léto nabízí smutnou bilanci. Během něj zemřelo na českých silnicích 100 lidí. Nejpočetnější skupinou mezi nimi tvořili motorkáři, kterých zahynulo 32. Podle expertů i policie za to nejčastěji může přecenění svých schopností. Nejčastější příčinou tragických srážek byla nepřiměřená rychlost. Na druhém místě bylo nevěnování se řízení, následované přejetím do protisměru. Celkem se motorkáři za letošní prázdniny účastnili více než 1300 nehod. 840 z nich přímo zavinili. Jedná se o nejvyšší číslo za posledních minimálně 6 let. V Bohumíně dnes začíná oprava hraničního mostu přes řeku Odru. Most z roku 1899 spojuje starou část města s polskou obcí Chalupky. Zavřený bude až do konce srpna příštího roku. Řidiči musí využívat objížďku, která vede přes vedlejší hraniční most, pokračuje naše zpravodajka Eva Panošová.
3: Obnovit se musí spodní nosné části mostu i pilíře. V plánu je nový asfaltový povrch, hydroizolace i rekonstrukce chodníků a instalace nového veřejného osvětlení a semaforů. Poprvé byla tato historická stavba poškozena v roce 1939 při ústupu polských vojsk. Provizorně pak most opravovali až do 60. let a větší opravy se dočkal v roce 67. Poslední úpravy následovaly po povodní v roce 1997. Rekonstrukce mostu bude společným dílem Čechů a Poláků.
1: V Rusku skončily volby do dolní komory parlamentu. Hlasování se konalo poprvé v době války s Ukrajinou. Dnes brzy ráno zveřejnila ruská volební komise, že v hlasování s bezmála 58% dominuje strana Jednotné Rusko podporující ruského prezidenta Vladimira Putina. Informovala o tom agentura AP, podle níž prakticky chyběla jakákoliv opozice vůči Putinově politice. Volby pokračují na některých velvyslanectvích a konzulátech v časových pásmech dále na západ, včetně USA.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Čeští volejbalisté se dnes v osmifinále mistrovství Evropy utkají v Turíně s Belgií. Zápas začne ve 4 hodiny odpoledne. Češi do něj vstoupí jako čtvrtý celek základní skupiny A v Modeně. Belgie ovládla skupinu C v Tampere. Belgičané se opírají především o výkony hvězdného univerzála Ferreho Regerse a smečaře Samaderoa. Oba týmy se utkali v generálce na šampionát a český tým těsně prohrál. Pokračování konceptu No Repeat Weekend a nu metalové překvapení. Metallica drží svou obří mašinérii v plném chodu a jejich turné M72 World Tour pokračuje v osvědčeném konceptu. Dva koncerty v každém městě, dva zcela odlišné setlisty a žádné opakující se písně. Pódium zůstává uprostřed stadionů v tvaru známého Snake Pitu, což fanouškům dává unikátní kontakt s kapelou. Největším překvapením současné vlny je volba před kapel. Vedle švédských divadelních metalistů Avatar a crossoverový Suicidal Tendencies si Metallica přizvala Limp Bizkit. Dnes už bude polojasno. Místy i úplné jasno, během nepostupně proměnlivá převážně velká oblačnost. Nejvyšší teploty 17 stupňů.
0: A pražský okruh 26. kilometr od letiště na nájezd z dálnice D6 došlo ke střetu dvou osobních aut. No a ještě tady mám třeba na Bruntalsku trasa Bělá pod Pradědem, Vrbno pod Pradědem. Je to odbočka na Karlovu studánku, havarovalo nákladní auto do stromu.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.
0: Je to tak, je to nebezpečný, ale já se tím neodám, už někdy musím smát. Hezký ráno, 7.05.

0: Survivor, no a na Radio Rock Zone samozřejmě s váma Myšák. Matouš slaví svátek, taky Debora nebo Ruben. No a my se podíváme. Kam se podíváme? No podíváme se, jak se vám jede. Ano, ranní špička je tady.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Lenka má nějaké informace?
2: Čau Myšáku, hezké ráno. Na Vinohradech v Anglické ulici se srazilo osobní auto s nákladním, koloné od křižovatky s Bělehradskou. Na Pražském okruhu na 26. kilometru ve směru od letiště na nájezdu z dálnice D6 došlo ke střetu dvou osobních aut, provoz v místě zpomaluje. Na Praze východ v Ondřejově v Pražské ulici blokuje provoz v obou směrech nákladní auto, počítejte s dlouhým zdržením. A ranní špička komplikuje dopravu v Praze, kolony se tvoří na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem a se zdržením počítejte například na Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchov. Global Assistance, Lenka.
0: No, bacha, byste to dobrzdili, protože D5 7. kilometr na Prahu. Došlo tady při dojíždění do kolony ke střetu 7 osobních aut. Pěkný ráno.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
12: S Rockzonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
13: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
14: Hit sezóny na Radio Rockzone.

Tak asi poznali jste všichni Europe. 21. listopadu budou v ostravský Ostravan Aréně, ale v lednu příštího roku vydají novou desku Simple Minds.

0: 7.30, tady půl osmi.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: A Ondra, hezký ráno.
2: Hezké ráno. V Adržpachu spadl ze skály horolezec na muže, který ho jistil, oba jsou zranění. Během léta zemřelo na českých silnicích 100 lidí, z toho 32 motorkářů. Dvojici zemských voleb v Německu vyhrály strany z pravého a levého okraje politického spektra a česká fotbalová reprezentace se dnes poprvé sejde pod španělským trenérem Deniou. O tom si více řekneme v hlavních zprávách v celou.
1: Radio Rock Zone.
0: Tady jsou Cranberries, 7 hodin a 31 minuta.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A opět se podíváme na 7. kilometr D5, tam se zdržíte, protože to tam do sebe prasklo několik aut ve východní části Pražského okruhu. Je to na Barrandovský most, stojí poruchaný auto, doprava tady zpomaluje. No a 3 osobní auta v Kolíně, Ovčárecká ulice, takže i tady zdržení nárazově. Ještě pozor na 12. kilometru D1 na Brno, tady pozor, odstavený auto na krajnici.
0: New Yorkská skupina The Strokes má za sebou už taky více než 25 let úspěšného hraní a tvoří výrazný a

Přitom překvapivě si rozumějící muzikanti. Reality Awaits, jejich 7. album, a hlavně po vokální stránce přináší do kapely nové věci jako autotuning a hlasové procesory. A proto zpěv Jilliana Casablancase vyvolal velmi protichůdné reakce. Co tomu říkáte vy? Zjistíte večer 11 na Rádiu.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak Lenko, co máš pro nás?
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Po hromadné nehodě je neprůjezd na dálnici D5 z Plzně do Prahy na 7,5 kilometru. Poslední volný sjezd je na exitu 10 Loděnice. Kolona popojíždí i před Prahou, udrudné na pražský okruh Kořechu na 19 kilometr. Ranní špička komplikuje dopravu v Praze a okolí. Zdržíte se na Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchov, a to mezi Černým mostem a Štěrboholy. Komplikace jsou i na městském okruhu v tunelovém komplexu Blanka, kde operátoři regulují provoz. Kolony se táhnou od Liberecké, Polutavské, Radlické. Zdržíte se kvůli tomu také od jižní spojky směrem na Dobřížskou. Ucpané také Strakonická ve směru do Prahy od Zbraslavy. Z Global Assistance Lenka.
1: Pozor v Kolíně, Ovčárecká ulice, 3 osobní a zdržení je nárazové. No a pozor, 7 km D5 na Prahu. Při dojíždění do kolony tady několik osobních aut, dodávky, dokonce minibus, takže místo je neprůjezdné a počítejte s narůstajícím zdržením.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
11: Datart uvádí Dny Marianne.
12: Dny Marianne, jo.
11: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
14: Ze všech songů na světě máš jeden, který bys chtěl slyšet právě teď. Tak na něj nečekej. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rock Zone.

0: takrát trsá, trsá, on takrát trsá, trsá. Ondro, rád tančíš?
1: Jo.
2: Jo, jo.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Nějakej taneční.
0: Ještě, že to nemáme kamery. 7.58, hezký ráno.
1: Dobré ráno, čeká nás třetí zajímavost dnešního dne. A já, když jsem se minule bavil s Myšákem, tak on mi prozradil, že je obrovský fanoušek fantasy, miluje to. A proto mu řeknu, že před 89 lety v dnešní den stala významná událost pro celé fantasy, celý fantasy svět. Bylo první vydání Hobita v Londýně od Tolkiena.
0: Ano.
1: Jsi nadšenej?
0: Jsem nadšenej, proto jsem ten film prospal.
1: Pojďme si říct, kde můžete dneska za muzikou. Tak třeba v Brně v kabinetu Moons budou Hi-Hat nebo Sakai Club, anebo třeba v Ostravě v Barák Music Clubu bude nějaký Doom Metal nebo Blackened Death Metal, Nahum nebo 1914. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Astronaut Svoboda vstupuje do ostré fáze výcviku, část Moravy a Slezska se vylidňuje a fotbalová reprezentace zahájí přípravu pod trenérem Deniou. Aleš Svoboda zahájil ostrou fázi výcviku na vesmírný let. Český astronaut se přesunul do USA, kde se bude připravovat přímo na let kosmické lodi Crew Dragon. Na oběžnou dráhu Země ji vynese raketa společnosti SpaceX. Svoboda by měl být pilotem týmu. Při pobytu na ISS se ale změní ve vědce. Čeká ho práce na výzkumu v projektech, mezi kterými bude i 13 přímo z Česka. Pro Česko bude let historickým milníkem. Svoboda poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Češi se stěhují k metropolím. Za poslední čtvrtstoletí se osídlení k Praze a Brnu výrazně posunulo, zatímco část Moravy a Slezska se vylidňuje. Lidé přitom nemíří přímo do center, ale do jejich zázemí. Chtějí práci a služby velkého města, zároveň ale větší a levnější bydlení, klid nebo vlastní zahradu. Potvrzují to i údaje Českého statistického úřadu. S novými obyvateli ale rostou i nároky na veřejné služby. Středočeský kraj například proto za posledních 18 let rozšířil počet mateřských škol o více než 200. Od roku 2010 je regionem s nejvyšším počtem obyvatel už 16 let po sobě. Německá AfD ovládla další kus Německa. Krajně pravicová strana vyhrála v zemských volbách v Mecklenburgsku předním Pomořansku. V Berlíně naopak zvítězila krajní levice. Pokračuje Jaromír Brhal.
4: Její kandidátka Elif Eralpová má šanci stát se první primátorkou německé metropole s tureckými kořeny. V Mecklenburgsku předním Pomořansku na severovýchodě Německa vyhrála Alternativa pro Německo. Před dvěma týdny zvítězila také v Sasku-Anhaltsku. Kancléř Friedrich Merz po zveřejnění prognóz prohlásil, že hodlá dál zůstat ve funkci a pokračovat v reformním kurzu.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalová reprezentace se dnes poprvé sejde pod novým trenérem Deniou. Španělský kouč minulý týden nominoval 26 hráčů. Mezi nimi i trojici nováčků Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta. Deniu s mužstvem čeká ostrá premiéra v elitní divizi Ligy národů. Tým postupně přivítá Chorvatsko a Anglii a nastoupí ve Španělsku proti tamním mistrům světa a v Anglii. Český tým se sejde v Praze předpolednem. Od 5 hodin ho čeká první společný trénink.

0: Nekonečná válka o značku a projekt Angstfabrik. Příběh Fear Factory byl odjakživa plný právních bitev, soudů a osobní zášti. I když se zdálo, že po příchodu nového mladého zpěváka Milo Silvestra má kapela pod vedením jediného původního člena Dina Casarese klid na práci, staré spory opět vybublaly na povrch. Bývalý dlouholetý baskytarista a kytarista Christian Olde Wolbers založil projekt zvaný Angstfabrik. Název Angstfabrik je přímým německým překladem jména Fear Factory, což Sarareze rozzuřilo. Dino Sarareze označil projekt za parazitování na značce, kterou po letech těžkých soudních bitech a osobního bankrotu právně vysoudil a udržel při životě. Bývalého kolegu veřejně varoval před právními kroky. Dnes už nás čeká polojasno nebo jasno, během dne postupně proměnlivá oblačnost. Teploty někde mezi 12 a 17 stupni.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: No a bacha na silnicích, máme tady D1, 37. kilometr, poruchanou dodávku a pozor, nákladní auto havarovalo v Uherském Hradišti ve Štěpnické ulici. Pěkný ráno.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No, nezačnu zrovna příjemně, protože hromadná nehoda uzavřela před Prahu na 7. kilometru D5. Řeší se tam nehoda několika vozidel, takže dálnice byla uzavřena. Nicméně počítejte, že budou plný i objízdní trasy. Pojďme jinam. Jižní spojka průmyslová od Hostivaře na nájezd na Černokosteleckou, nebo z Černokostelecké, je tam nehoda dvou osobních aut. Ze Znojma na Jihlavu havárie osobního auta, je to u Želetavy, takže tam taky pozor. No a v Korytech křižovatka s Průhonickou bourala dvě osobní auta. Jinak další informace pro nás má Lenka, ahoj.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Pohromadné nehodě je neprůjezdná dálnice D5 z Plzně do Prahy na 7,5 kilometru. Kolona má 6 kilometrů. Poslední volný sjezd je na exitu 14 přes Vráž, ale i tam se zdržíte. Řidiči v Praze musí během ranní špičky počítat s řadou kolon. Na Pražském okruhu se stojí v obou směrech před Ořechem. Hustý provoz je i na Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchov, kde se popojíždí mezi Černým mostem a Štěrboholy. Provoz je regulovaný také v Blance. Kolony jsou od Proseka, od Libně nebo od Smíchova. Zdržíte se kvůli tomu také od jižní spojky směrem na Dobřížskou. A ucpaná je Strakonická ve směru do Prahy. Global Assistance, Lenka.
1: Ano, je to veselé pondělní ráno na Teplicku v Dubí, Ruská ulice, osobák s motorkářem. Příjezd do Veselí nad Lužnicí od Třeboně, je tam dopravní nehoda, blokovaný jeden jízdní pruh. A ještě pojďme do Uherského Hradiště, Štěpnická, havarovalo nákladní auto.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Fenomenální Spirit Box míří do Prahy. S novou deskou Tsunami Sea už 25. září zaplaví Fórum Karlín. Svezte se s nimi na vlně nespoutané energie a tvrdých kytar. Vstupenky jsou právě v prodeji v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Smashing Pumpkins, 8 hodin 28 minut, dáme si fleše.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Pěkný ráno Ondrovi.
2: Dobré ráno. Ministerstvo zemědělství se musí znovu zabývat vododoprovádění povolení, které by umožnilo zvýšit hladinu vodního díla Nové Mlýny na Jižní Moravě. Předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer se od příštího roku stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Německý kancléř Merz po dvojici voleb slíbil pokračování reform, jsou podle něj prostředkem proti jedu autoritářství. A Belgičan Remco Evenepoel vyhrál na mistrovství světa silničních cyklistů jako první v historii po čtvrté za sebou závod v časovce.
1: Radio Rock Zone.
0: No, Iggy Pop, Kate Pearson, 8.29.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak připomenu, stále uzavírka D5 na příjezdu do Prahy na 7. kilometru. Kolona tam má přes 7 kilometrů, takže počítejte s tím, že tam se ještě nějaký čas zdržíte. Plzeňská nad Hlivníkem ve směru na Smíchov, dvě osobní auta, dvě osobní taky na Vinohradech, Výčínské ulici, no a Průmyslová ve směru od Hostivaře, nájezd z Černokostelecké, taky dvě osobní auta. Pojďme jinam, jak to vypadá, samozřejmě D1 218 kilometr, je to ve směru na Vyškov, dejte bacha, je tam odstavená dodávka. No a na Táborsku příjezd do Lžínu, směrem od Přehořova, dvě osobní auta v sobě.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Podíváme se na počasí, tak jak to dnes bude vypadat. Ano, samozřejmě, a bude celkem příjemné, takové babí léto, jak má být. Takže aktuálně počítejte s tím, že bude polojasno, nebo skoro jasno. Teploty dnes do 17 stupňů, na jihu Moravy to může být 18. V noci se nám ochladí až na 4 stupně a bude zpočátku oblačno. V severovýchodní polovině můžou být přehánky. A úterek bude podobný jako dneska, oblačno až polojasno, teploty do 17.
2: New Yorkská skupina The Strokes má za sebou už taky více než 25 let úspěšného hraní a tvoří výrazní a přitom překvapivě si rozumějící muzikanti. Reality Awaits, jejich 7. album, a hlavně po vokální stránce přináší do kapely nové věci jako autotuning a hlasové procesory. A proto zpěv Juliana Casablancase vyvolal velmi protichůdné reakce. Co tomu říkáte vy? Zjistíte večer 11 na Radio Rock Zone.
1: Ale do 11 večer samozřejmě času dost, takže Dropkick Murphys, taky Def Leppard. 8:38.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Najdeme na silnice, tak velký komplikace před Prahou na 7. kilometru dálnice D5, tam se stále ještě dořešuje dopravní nehoda několika vozidel, dálnice na Prahu D5 je uzavřená a objízdné trasy jsou plné taky. Na Táborsku příjezd do Žínu, je to od Přehořova, dvě osobní auta v sobě. Taky si dejte pozor na D1 na 218. kilometru od Brna na Vyškov. Tam je nějaká dodávka odstavená. No a ještě pozor na dálnici D46. Je to ve směru na Brno, 22. kilometr. Překáží v levém jízdním pruhu krabice.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
5: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou Last Minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
4: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
12: Za chvilku jsem zpátky. Jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
15: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Tak ráno nám D5 na Prahu uzavřela dopravní nehoda, v současnosti už je to průjezdní aspoň levým jízdním pruhem, takže ale pevný nervy, protože tam je dlouhá kolona. 8 hodin 58 minut, pojedu i v Tomášovém čase s vámi, takže kdyby náhodou někdo něco, tak houby, objednejte si song na sem.cz, se směješ.
1: Směju se, protože jsi vtipnej a já to mám rád. A ještě pro tebe mám jednu důležitou otázku, takhle k 9. na ráno. Víš, co se stalo před 228 lety, tedy v roce 1792 v tento den?
0: No, to se stalo hodně věcí, tak třeba?
1: Tak třeba oficiálně během francouzské revoluce zrušili monarchii.
0: Jsem ti chtěl teďka říct, já jsem byl u toho.
1: Kdo by měl chuť, tak v Praze v Modrý Opici budou třeba Gorot nebo Halysis, ale nebo třeba v Brně v kabinetu Mus, Hi-Hat a Maronto. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na dálnici D5 se rozjela kolona po nehodě, Češi podceňují horská nebezpečí a naši volejbalisté bojují o čtvrtfinále mistrovství Evropy. Dálnice D5 je po nehodě částečně v pohybu. Na 8. kilometru ve směru na Prahu provoz dnes ráno zastavil střet 5 osobních aut a dodávky. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Jeden člověk má podle mluvčí záchranné služby Novákové lehká zranění. Kolona dlouhá 6 kilometrů už se rozjíždí. Provoz policie uvolnila levým jízdním pruhem. V Alpách přibývá vážných nehod Čechů. Podle ministerstva zahraničí jich jenom během léta asi 20 skončilo tragicky. Tak vysoké číslo přitom bývalo za celý rok. Podle horské služby zatím stojí hlavně přeceňování vlastních sil. Lidé často chodí bez nutného vybavení a vhodného oblečení. Ignorují příkazy, včetně uzavřených cest a podceňují počasí. Odborníci nabádají, aby lidé využívali horské vůdce s patřičnou licencí. Alpy jsou totiž každým rokem nebezpečnější. Vlny veder způsobují třeba časté pády kamení, sesuvy nebo utržení ledovců. Tragickou dohru měl v Řecku spor o lehátko. Při potyčce zemřel 82-letý muž. Na pláži asi 18 kilometrů jižně od centra metropole Athén hádka přerostla v násilnou rvačku, do které se následně zapojili i další lidé. Senior na místě skolaboval, skončil v nemocnici, kde později zemřel. Úřady nyní vyšetřují, co vedlo k fyzické potyčce a co způsobilo mužovu smrt.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Naše volejbalisty dnes čeká osmifinále mistrovství Evropy. Výběr trenéra Jiřího Nováka se utká v italském Turíně s Belgií. Na osmifinálový duel se těší 38-letý Milan Moník, který je nejstarším českým hráčem na šampionátu. Reprezentační libero si každý zápas v národním dresu užívá.
3: Samozřejmě pro mě každý rok navíc z národňáku je to, co, kvůli čemu jsem začal hrát volejbal a užívám si to. Já jsem vlastně měl tu šanci se dostat až ve 30 do národňáku, takže pro mě každý čas strávený v reprezentaci je čest a kvůli tomu jsem to začal dělat ten volejbal.
1: Osmifinálový zápas proti Belgii čeká české volejbalisty dnes v 16 hodin. Krucipisk se vracejí ke svým drsným začátkům a chystají desku s názvem Prdel je tma. Vyjde už 1. listopadu a naváže na 3 roky staré album Ovno zle. Frontman Tomáš Hájíček říká, že nové skladby jsou odrazem současné doby a lidské nátury. Samozřejmě s pořádnou dávkou ironie a sarkazmu. Kapela novinku představí na podzimním turné, které odstartuje 18. listopadu v pražském Lucerna Music Baru. A právě tam proběhne i křest knihy. Dnes už nás čeká polojasno až jasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. Teploty někde mezi 12 a 17 stupni.
0: No a my jdeme na silnice.
2: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Kolony ještě doznívají, na D5 se budou doznívat pěkně dlouho, no a mám tady nějaký dopravní nehody nový, tak jdeme na to. Ve Vysočanech, Frejova ulice, na křižovatce s ulicí Na břehu, je tam pád cestujících v autobuse, jsou tu záchranné složky, takže omezení dopravy. Taky si dejte pozor na blokovaný pravýjezdní pruh, kde ve směru k letišti na Pražském okruhu na 22. kilometru stojí nákladní auto, no a osobní se zvěří na výjezdu z Mělníka. Je to na Lhotku u Mělníka, tak tam bacha.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.
0: No a vy vyberte pecku, napište si na song@rockzone.cz a já se pokusím ji zahrát. Tady jsou Offspring.

0: Na trošku historickou skladbu pro vás mám tady teďka. Halloween a Dr. Stein.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A než si dáme samozřejmě vypsanou fixu, tak taky něco málo k dopravě. Lenko?
2: Ahoj Mišáku, hezké dopoledne. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se rozjíždí velmi dlouhá kolona po nehodě na 7,5 kilometru. Poslední volný sjezd je na exitu 14 přes Vráž, ale i tam počítejte se zdržením. Na Pražském okruhu ve směru k letišti na 15,5 kilometru bourala v koloně dvě osobní auta, počítejte se zdržením. Pondělní ranní špička komplikuje dopravu v Praze a okolí. Zdržení očekávejte na obvyklých místech, jako je třeba Štěrboholská a jižní spojka ve směru na Smíchov. Provoz je regulovaný také v Blance, kolony jsou od Proseka, od Libně nebo od Smíchova. Zdržíte se kvůli tomu také na jižní spojce směrem na Dobřískou. Global Assistance, Lenka.
1: Pojďme na Lounsko mezi Výškovem a Postoloprty, dvě osobní auta v sobě, takže tam pozor. No a Ostrava pozor, Českobratrská ulice na křižovatce s Cingrovou. Probíhá údržba světelné signalizace a dopravu tam řídí policisté.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Aktuální teplota kolem 8-11 stupňů, no a dnes ty teploty vylezou maximálně na nějakých, no ať vám nekecám, 22-24 stupňů. Takže počítejte s tím, ale že bude i samozřejmě polojasná obloha. Tak pojďme na muziku, bylo to jistý.
0: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rockový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone. Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

A jistý je to, že si můžete objednávat na song@rockzone.cz a já vám to zahraju. Matouš slaví dneska svátek, taky Debora nebo Ruben. No a tady jsou IMF.

Korně za námi a Patrik si píše, jestli bych náhodou nenašel v archivu Wish You Were Here od Limp Bizkit. Přiznám se, s touhle skladbou jsem se sešel úplně poprvé. Vůbec nevím, že ji tady máme. Ale dáme si je prostě, no. Tak Limp Bizkit teď na rádiu Rockzone a letí to za Patrikem do Liberce. Pěkný den.

0: Ale musím říct, pěkně udělaný. 9.34. Tak Limbisky.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Ty jsou za námi, ale před námi teďka nějaká pozvánka, takže já vás pozvu do By Jesus, kde dneska bude německý, můžu říct umělec, ale asi jo, Hense. Taky s ním potom britský Ezekiel. Jinak Hense už u nás byl. Bylo to tenkrát, tuším, že loni na premiéře v klubu Fuchs, kde samozřejmě hrál taky. No a tam si podmínil, že by si chtěl dát ještě jeden koncert tady u nás. Takže dneska. Jinak tenhle ten německý hudebník může fungovat jako metafora. Je to takový samouk a multiinstrumentalista, který dokázal na půdě stvořit zvuk nesoucí zároveň nesmírně osobní i univerzálně naléhavé poselství. Tak si to přijďte dneska od 20 hodin do By Jesus poslechnout.
1: Radio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: New Yorkská skupina The Strokes má za sebou už taky více než 25 let úspěšného hraní a tvoří výrazní a přitom překvapivě si rozumějící muzikanti. Reality Awaits, jejich 7. album, a hlavně po vokální stránce přináší do kapely nové věci jako autotuning a hlasové procesory. A proto zpěv Juliana Casablanca se vyvolal velmi protichůdné reakce. Co tomu říkáte vy? Zjistíte večer 11 na rádiu.

0: Tak 27. července roku 1986 se kamery nějakým způsobem jaksi zaměřily nejen na skupinu Queen a na asi největší koncert v Budapešti, ale taky samozřejmě při zkouškách, plavba po Dunaji nebo návštěvy závodního okruhu. Tak to všechno uvidíte 7. října, protože tenhle ten film
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance,
0: dorazí právě do českých a slovenských kin, ale teď jste možná dorazili taky někam do nějaký kolony, takže si to řekneme, v Kladně Arménská ulice na křižovatce s Pražskou, dvě osobní auta, na Chrudimsku havarovalo osobní auto a je to ve směru od Svratky, no a ještě si dejte pozor v Jindřichově Hradci, sídliště Vajgar, dejte pozor na nehodu autobusu s osobním autem.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Počasí, tak teď krásně svítí sluníčko a vy vězte, že 12 až 17, ráno bude polojasno až skoro jasno, ale odpoledne se přidá poměrně převážně velká oblačnost. V noci na zítra se nám trošku ochladí, naměříme 9 až 4 stupně, bude oblačno a v severovýchodní polovině budeme mít i přehánky.
1: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
8: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin.

0: jestli si myslíš, že mě budeš nachytávat jenom ty, tak to vůbec ne.
1: Výborně.
0: Když máme dneska ten Mezinárodní den míru,
1: ano,
0: tak mě řekni v Praze místo, který s mírem spojený je.
1: Náměstí míru.
0: To je taky. A je to kousek od tebe. No.
1: Na Andělu?
0: Ne.
1: Mírové místo na Smíchovském nádraží?
0: Lenonova zeď, ne.
1: Ano, Lenonova zeď.
0: No, vidíš. Tak. Hezký ráno, dopoledne.
1: Krásné dopoledne. Já ještě jednu věc mám, a to, že můžete v Praze zaskočit třeba do klubu Modrá opice, tam budou Gorot nebo Halízis. A nebo třeba v Brně v kabinetu Moose budou Hi-Hat a Maronto. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Úřad chce více trestat neukázněné šoféry, krajní levice a pravice ovládly volby v Německu a hokejisté Brna se dočkali vítězství. Agresivní řidiči by se měli dočkat přísnějších trestů. Líčí na ně Ministerstvo spravedlnosti. Novela zákona počítá například se zpřísněním postihů za ujíždění policii. Za vybržďování nebo třeba pořádání nelegálních závodů by nově hrozilo vězení. Právě agresivita je podle statistiky třetí nejčastější příčinou dopravních nehod. Za posledních 10 let přitom zemřelo 260 lidí. Novela by mohla začít platit nejdříve za 8 měsíců. Celodenní program v Praze dnes připomene 90. výročí narození Václava Havla. To připadne na 5. října. Akce začne na Mariánském náměstí v 10 hodin a nabídne debaty, čtení z jeho děl, koncert i slavnostní odhalení lavičky Václava Havla. Program k výročí narození prvního českého prezidenta představí řadu osobností spojených s ním a jeho dobou. Německá AfD ovládla další kus Německa. Krajně pravicová strana vyhrála v zemských volbách v Mecklenburgsku předním Pomořansku. V Berlíně naopak zvítězila krajní levice. Pokračuje Jaromír Brhal.
3: Její kandidátka Elif Eralpová má šanci stát se první primátorkou německé metropole s tureckými kořeny. V Mecklenburgsku předním Pomořansku na severovýchodě Německa vyhrála Alternativa pro Německo. Před 2 týdny zvítězila také v Sasku-Anhaltsku. Kancléř Friedrich Merz po zveřejnění prognóz prohlásil, že hodlá dál zůstat ve funkci a pokračovat v reformním kurzu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Komety Brno se na třetí pokus dočkali výhry. Na domácím ledě zvítězili 3-1 po obratu proti Hradci Králové a odpoutali se ode dna tabulky. Parádní extraligovou premiéru prožil slovenský golman Rabčan, který svůj tým podržel 30 zákroky. V dalších včerejších zápasech třetího kola nejvyšší soutěže Pardubice zdolali Karlovy Vary 5-2, Kladno vyhrálo v Liberci 3-1, České Budějovice otočili duel s Olomoucí a zvítězili 3-2 a Litvínov uspěl ve Vítkovicích 3-2. Na Quiff TV můžete zkouknout film Romeria. V dechberoucích scénériích španělského pobřeží se tu skládají střípky jedné hodně osobité rodinné mozaiky. Pokračuje Saša Ptáčková.
4: 18-letá Marina cestuje na západ Španělska s matčiným deníkem, aby poznala rodiče, které nikdy neviděla.
5: Tuvieron dos o tres años hasta que tu madre se quedó embarazada. Que tu madre quiso volverse sí o sí a Barcelona. De ahí fue cuando se separaron.
4: Potkává neznámé příbuzné a objevuje rodinná tajemství plná vášně i bolesti. Z útržků vzpomínek skládá příběh osudové a destruktivní lásky svých rodičů.
6: Padre murió en 92. Es que entonces yo tendría recuerdos. 25 años no vino nunca a Barcelona.
1: Dnes už nás čeká převážně zataženo v severovýchodní polovině území časté přehánky. K večeru by mělo ale oblačnosti ubývat. Teploty na horách okolo 6 stupňů.
0: No a na Královéhradecku mezi Urbanicemi a Kratonohami odbočka na Lhotu pod Lipčany bouralo osobní auto s nákladním. Tam teda zdržení, no?
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Po 10. kabát, taky Floydy, dáme verv, taky něco od vás, takže song@rockzone.cz.

0: jsem pro vás vybral také Pink Floyd a do té následující chvíle máte možnost taky zasáhnout vy. Takže jestli máte nějaký song, který byste chtěli slyšet, šup sem s ním, song@rockzone.cz.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tak teď někomu nabrnká, nebo zabrnká na nervy linka, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na Pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na letiště u sjezdu na Barrandov na 16. kilometru probíhá došetřování nehody, regulují provoz tunelech a kolonné od Jesenice. Dopravní omezení komplikuje dopravu ve spojovací ve směru na Libeň u křižovatky s ulicí Křížkovou. Kolona je od Jarova. Z Global Assistance Lenka.
0: Pozor na příjezdu do Mšených lázní, nebo Všeného lázní. Je to od Budyně nad Ohří, havarovalo osobní auto. Z Tábora směrem na České Budějovice, příjezd do Soběslavy, tady dvě osobní auta v sobě. No a osobní s nákladním na Královéhradecku mezi Urbanicemi a Kratonohami.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rockzone.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
9: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rockzone.
1: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

Teď tu mám partičku, která má za sebou 12 alb. Vznikla v roce 91. Pavel Petr Štěpán, a teď už napovídám samozřejmě našemu pisateli Robertovi Jonákovi, bude tady kapela Z Jihlavy 13. století.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Tak mám tady dobrou zprávu. Trasa Plzeň Praha D5 už je průjezdná, kolona je pryč, což je tedy dobrá zpráva opravdu, protože tam to bylo ráno hrozný. A pojďme jinam. Pozor na dřevěný hranol, který na vás čeká na D2. Je to 23. kilometr směrem na Brno. D52, tady pozor, 11. kilometr od Brna na Pohořelice, zasahuje částečně do pravého jízdního pruhu osobní auto. No a ještě pojďme na trasu z Tábora směrem na Písek. Průjezd Dražicemi, havarovala tady dvě osobní auta.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
3: Newyorská skupina The Strokes má za sebou už taky více než 25 let úspěšného hraní a tvoří výrazní a přitom překvapivě si rozumějící muzikanti. Reality Awaits, jejich 7. album, a hlavně po vokální stránce přináší do kapely nové věci jako autotuning a hlasové procesory. A proto zpěv Juliana Casablancase vyvolal velmi protichůdné reakce. Co tomu říkáte vy? Zjistíte večer 11 na Radio Rock.

0: James Neville Osterberg. Ano, tak se jmenuje Iggy Pop vlastním jménem. No a mnozí, kdo byli třeba na jeho koncertech, tak se divili a neznají ještě odpověď na otázku, proč vlastně kulhá. No, v mládí.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ho srazil spoluhráč při americkém fotbale a má jednu nohu o 4 cm kratší, tak proto. Teď pojďme na silnice, mám tady opět pro vás nějaký informace. V Novém Jičíně Palackého ulice dvě osobní auta. Bacha D2, 23. km na Brno. Je tam dřevěný hranol na vozovce, takže tam taky bacha. No a doznívá nám tak nějakým způsobem ve městech ta ranní špička.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: No jasně, že máme ten barák pojištěnej. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
3: Už to bude 5 let?
2: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
3: To má hodnotu tak 6.
2: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
3: A jo.
4: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.

0: Řekněme, že jdeš někam na drink, co si dáváš?
1: Pokud to má být jako míchačka, tak no. Můj nejoblíbenější drink je Moscow Mule.
0: Co to je?
1: Moscow Mule je nejjednodušší dvousložkový boží drink, vodka, zázvorový pivo.
0: Hezky, dobrý. A víš, co je to Negroni?
1: Vím.
0: Co to je?
1: To je rum s... Ne? Oh no, tak nevím, co je Negroni.
0: Campari gin a červený vermut.
1: A to jedeš ty.
0: Nejedu, já jsem se to teďka dozvěděl, že tento týden až do 27. na některých místech to budou podávat v rámci Negroni Week.
1: Negroni.
0: Takže můžete si jít dát někam Negroni. Dobrou chuť.
1: Ještě si taky někdo může dát dneska nějaký koncert, třeba v Brně, v kabinetu Moose budou Hi-Hat, anebo třeba v Praze, Back Jesus, Ezekiel. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Teplárny začínají postupně topit, v Čechách vypadl internet a v Rusku znají výsledky voleb. Topná sezóna začíná. Teplárny v Česku začínají postupně topit. Reagují tak na výrazný pokles teplot v tomto týdnu. Topná sezóna tak letos začíná prakticky ve stejném termínu jako loni a její začátek odpovídá dlouhodobému průměru. Průměrně začínají od roku 2010 radiátory hřát po 20. září. Teplárny upozornily na to, že v případě babího léta v závěru září nebo na začátku října můžou vytápění přerušit. A to i v případě, kdy stoupne průměrná denní teplota ve dvou dnech nad 13 stupňů a předpověď hlásí další oteplení. Čechy zlobí internet. Tisíce lidí mají od rána problémy s připojením od O2. Nefunguje připojení na mobilech, ale také v domácnostech. Vyplývá to z informací specializovaného serveru Down Detector, který monitoruje výpadky nejznámějších webových služeb. Nejčastěji lidé hlásí nedostupnost služeb v Praze a Brně. Problémy ale zaznamenali také lidé v dalších částech republiky. V Rusku skončily volby do dolní komory parlamentu. Hlasování se konalo poprvé v době války s Ukrajinou. Dnes brzy ráno zveřejnila ruská volební komise, že v hlasování z bezmála 58% dominuje strana Jednotné Rusko podporující ruského prezidenta Vladimíra Putina. Informovala o tom agentura AP, podle níž prakticky chyběla jakákoliv opozice vůči Putinově politice. Volby pokračují na některých velvyslanectvích a konzulátech v časových pásmech dále na západ, včetně USA.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fanoušci v pražském Edenu zažili obrovské drama. Sešívaní v 9. kole nejvyšší ligy porazili Plzeň 2-1 díky penaltě v 11. minutě nastaveného času. Autorem vítězné trefy se stal Tomáš Chorý. Trenér Slávie Jindřich Trpišovský měl o důvodech důležité výhry jasno.
3: Nás dneska tomu dotlačila ta mentalita toho týmu, ta nezdolnost a ta touha neprohrát a vyrovnat se s těma negativníma momentama. Byla fantastická kulisa prostě na těch tribunách, takže dneska jsme se dostali k tomu vítězství hlavně tou mentální stránkou než tou fotbalovou.
1: V dalších včerejších zápasech vyhrála Sparta v Olomouci 3-0, Jablonec remizoval se Zlínem 1-1 a Teplice zvítězili v Hradci 2-0. Pokračování konceptu No Repeat Weekendu a numetalové překvapení. Metallica drží svou obří mašinérii v plném chodu a jejich turné M72 World Tour pokračuje v osvědčeném konceptu. Dva koncerty v každém městě, dva zcela odlišné setlisty a žádné opakující se písně. Pódium zůstává uprostřed stadionů v tvaru známého Snake Pitu, což fanouškům dává unikátní kontakt s kapelou. Největším překvapením současné vlny je volba před kapel. Vedle švédských divadelních metalistů Avatar a crossoverových Suicidal Tendencies si Metallica přizvala Limp Bizkit. Dnes už nás čeká převážně zataženo odpoledne s velkou oblačností, teploty někde mezi 12 a 17 stupni.
0: Pozor, v České Lípě, Bardějovská ulice, dvě osobní auta v sobě.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Najdeme Nightwish, přijde Jimi Hendrix, budou White Stripes.

0: Marmozec za chvilku, ale taky samozřejmě přibude doprava. Připomenu, pokud jste se právě teď třeba probudili, proč ne, že Debora Ruben Matouš slaví svátek. No a taky si můžete objednat něco, ne jídlo, ale písničku.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Zkuste to na song@rockzone.cz. 11.18, jak to vypadá aktuálně v tuhle chvíli s dopravou, tak samozřejmě zeptáme se Lenky, která pro nás má čerstvé informace. Leni, pěkný dopoledne už teďka, ahoj.
2: Čau Myšáku, hezké dopoledne. Dopravní omezení komplikuje dopravu ve spojovací ve směru na Libeň u křižovatky s ulicí Žižkovů. Kolona je od Jarova. Doprava vázne v obou směrech před Ořechem. Global Assistance, Lenka.
0: D6, pozor, nepojízdná dodávka na 36. kilometru ve směru na Prahu. A pozor si dejte na poruchaný traktor mezi Rohoscem a Tišnovem, což je zase na Brněnsku.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Fenomenální Spirit Box míří do Prahy. S novou deskou Tsunami Sea už 25. září zaplaví Fórum Karlín. Sveste se s nimi na vlně nespoutané energie a tvrdých kytar. Vstupenky jsou právě v prodeji v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Devadesátky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rockzone. Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

be denied.

No a tohle to už je pro Dášu a teď mě docela zarazila, protože mi tady píše, že se těší na koncert, ale on ten koncert sice bude, to je pravda, ale je to Rammstein úplně jinak. Je to Rammstein Symphonic Experience a bude to 8. listopadu v pražském forumu Karlín. Tak si dáme jednu věc samozřejmě, ano.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak samozřejmě nějaký karamboly máme, tak vytáhnu tady zase z rukávu pár nehod. Pozor si dejte na poruchaný traktor na Brněnsku mezi Rohoscem a Tišnovem. Nákladní auto nám havarovalo v Praze ulice k Austisu u křižovatky s ulicí k Zadní Kopanině, takže tam taky pozor. No a ještě dvě osobní v Ostravě, Ježkova ulice na křižení se Sokolovskou.
0: New Yorkská skupina The Strokes má za sebou už taky více než 25 let úspěšného hraní a tvoří výrazní a přitom překvapivě si rozumějící muzikanti. Reality Awaits, jejich 7. album, a hlavně po vokální stránce přináší do kapely nové věci jako autotuning a hlasové procesory. A proto zpěv Juliana Casablancase vyvolal velmi protichůdné reakce. Co tomu říkáte vy? Zjistíte večer 11 na rádiu.

0: Tak možná dobrá skladba na úvod, protože nám za nějakých 20 minut začnou polední devadesátky. No počasí nic moc.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Je to od 8 do 14 stupňů, nejchladnější na Karlovarsku a pozor, když jsme na tom Karlovarsku, tak na výjezdu z Kyselky směrem na Karlovy Vary osobák s autobusem, bacha na to. Jinak porouchaný traktor na Brněnsku mezi Rohoscem a Tišnovem.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
11: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Tak ještě se nestalo, aby jsme se jeden před druhým nějak zaskočili, zabrzdili. Vždycky jsme to vystřelili dobře. Tak teď mám pro tebe taky, ano, Nirvana, ta je jasná. Protože mi začínají polední devadesátky za chvíli. Tak mi řekni jedním slovem, když ti řeknu, co se ti vybaví devadesátky.
1: Ha. Moje narození.
0: 96.
1: Dobře ty, 96.
0: A ty to budeš mít, počkej, to budeš mít v listopadu, že jo?
1: Je to ta... Ty jsi se na mě připravil, to není možný.
0: Jsem se na tebe připravil, ale já jsem díky tomu, teda jako, já jsem myslel na, ty, na to narození, takže jsem si myslel, že mi řekneš třeba, já nevím, Tamagoči.
1: Ne, ne, to jsem nejel, to jsem ještě jakoby...
0: Cčka. Nevěšel ses na tom.
1: To jsem taky jakoby ještě v těch
0: dvouletech nejel. 920, to jsi ještě nesledoval.
1: Ne.
0: A muziku, jako třeba, nevím, Mr. Big, Hudba Praha, to jsi ještě taky nevěděl.
1: To ještě vůbec. Bylo jako taky... Měl jsem určitě rád Ráku Smíčka, nebo Krtečka třeba, jo, ale...
0: To je, dobrý. Tak schválně, když tak mi napište na studio@rockzone.cz 90ky, co se vám vybaví? No a my jdeme kam? Co ty jsi tam nějaký co připravil, že jo?
1: Mám problém, ano. Ano, protože dneska, jak jsi říkal, má svátek Matouš.
0: Ano.
1: A samozřejmě k dnešnímu dní jsou nějaké pranostiky a já bych po tobě chtěl, aby si vybral dvě nejlepší.
0: No, tak to nevím, to seš mimo.
1: Ne, tak já ti je řeknu. Takže první je, jaký den na svatého Matouše taková bude nastávající zima?
0: Keci.
1: A nebo pohrozí-li Matouš mrazem, po svatém Michalu přidej na oděvu.
0: Keci taky, protože dlouhá zima a pořádná zima tady nebyla se sakramensky dlouho. Ale kdybys to obrátil na léto, tak ti budu obracet na léto.
1: By to fungovalo. Mám pro vás v Praze. Dneska budou hrát v rokaféčku třeba Korol i Šut, anebo v hudebním a divadelním klubu Malostranská beseda Dan Kohout Band. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Stanice metra Libuš dostala zelenou, Řecko zažilo plážovou tragédii a volejbalisty čeká osmifinále Eura s Belgií. Výstavba stanice metra Libuš má zelenou. Pražský dopravní podnik získal zatím nepravomocné stavební povolení na další úsek budované linky metra D. Dnes to oznámila dopravní a energetický stavební úřad. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí a uleví dopravě na jihu města. První úsek by měl začít podle nynějšího harmonogramu jezdit za 6 let. Stavba prvního úseku linky z Pankráce na Ryšánku začala před 4 roky. Druhý úsek na Nové Dvory odstartoval letos v červnu. Moravskoslezská kriminálka vyšetřuje fotbalové fanoušky. Tři muže ve věku od 19 do 23 let podezírá z napadení policistů při dubnovém fotbalovém zápase v Opavě, kdy domácí hostili brněnskou zbrojovku. Podle kriminalistů neuposlechli výzvy policistů a následně se je pokusili napadnout. Za výtržnictví a násilí proti úřední osobě jim v případě prokázání viny hrozí až 4 roky vězení. Tragickou dohru měl v Řecku spor o lehátko. Při potyčce zemřel 82-letý muž. Na pláži asi 18 kilometrů jižně od centra metropole Athén hádka přerostla v násilnou rvačku, do které se následně zapojili i další lidé. Senior na místě skolaboval, skončil v nemocnici, kde později zemřel. Úřady nyní vyšetřují, co vedlo k fyzické potyčce a způsobilo mužovu smrt.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Naše volejbalisty dnes čeká osmifinále mistrovství Evropy. Výběr trenéra Jiřího Nováka se utká v italském Turíně s Belgií. Na osmifinálový duel se těší 38-letý Miran Moník, který je nejstarším českým hráčem na šampionátu. Reprezentační libero si každý zápas v národním dresu užívá.
3: Samozřejmě pro mě každý rok navíc z národňáku je to, co kvůli čemu jsem začal hrát volejbal a užívám si to. Já jsem vlastně že měl tu šanci se dostat až ve 30 do národňáku, takže pro mě každý čas strávený v reprezentaci je čest a kvůli tomu jsem to začal dělat ten volejbal.
1: Osmifinálový zápas proti Belgii čeká české volejbalisty dnes ve 4 hodiny odpoledne.

0: Nekonečná válka o značku a projekt Angst Fabrik. Příběh Fear Factory byl odjakživa plný právních bitev, soudů a osobní zášti. I když se zdálo, že po příchodu nového mladého zpěváka Milo Silvestra má kapela pod vedením jediného původního člena Dina Caravese klid na práci, staré spoly opět vybublaly na povrch. Bývalý dlouholetý baskytarista a kytarista Christian Oldewolbers založil projekt nazvaný Angst Fabrik. Název Angst Fabrik je přímým německým překladem jména Fear Factory. Dino Sarades označil projekt za parazitování na značce, kterou po letech těžkých soudních bitev a osobního bankrotu právně vysoudil a udržel při životě. Bývalého kolegu veřejně varoval před právními kroky. Dnes už nás čeká povětšinou zataženo s občasnými přeháňkami a teploty na horách kolem 6 stupňů.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Na teď ten výběr z těch 90. Tak byly tam Cranberries, byla tam hudba Praha, jak jsem říkal, ale byla tam taky Metallica.

0: mám tady, jako když se řeknou 90, co vám to připomíná, teď mi tady píše Jitka, první vánoční trhy ve Vídni, bylo to fascinující. Ano, i tohleto se vám možná vybaví, když se řeknou 90.
1: Radio Rock Zone.
0: Tohle už je hudba Praha, 12.13, pěkný den.

0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
1: Fenomenální Spirit Box míří do Prahy. S novou deskou Tsunami Sea už 25. září zaplaví Fórum Karlín. Svezte se s nimi na vlně nespoutané energie a tvrdých kytar.
2: Vstupenky jsou právě v prodeji v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
3: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
4: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš nahrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.

0: Tak krom muziky jsou tady taky filmy v těch devadesátkách, ano.
1: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
0: Milada mi tady píše, že první její velký film v těch devadesátkách bylo Mlčení jehňátek. No to asi každýho.

Já mám tady další tip, i když taky s odpovědí. Ahoj Mišáku, když se ptáš na 90, nejlepší bylo, že jsme mohli chodit v čem jsme chtěli a ne tak, jak se to straně líbilo. Hele, Crash Test Dummies, zbyli by Honza Čermák Prachatice. No, to byl taky docela zásadní hit v těch 90. No, asi ten největší, který jsme měli a který tu mám, tak ten je takový krásný. Ono se mu říkalo Medvědí song.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak v rychlosti se podíváme na dopravu, jak to aktuálně v tuhle tu chvíli vypadá. Tak samozřejmě problémy jsou a problémy ještě budou, zejména tedy na D1, je to sjezd na Koberovice, 80. kilometr od Brna na Prahu. Tady jsou záchranné složky u nehody osobního auta s autobusem, takže počítejte s omezením provozu. Další problém máme na trase z Turnova na Harachov za Železným Brodem. Tady havaroval motorkář. No a ještě tady mám v Ostravě, je to směrem na Havířov, u sjezdu na Svinov. Dvě osobní auta v sobě.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Newyorská skupina The Strokes má za sebou už taky více než 25 let úspěšného hraní a tvoří výrazní a přitom překvapivě si rozumějící muzikanti. A Reality Awaits, jejich 7. album a hlavně po vokální stránce přináší do kapely nové věci jako autotuning a hlasové procesory. A proto zpěv Juliana Casablancase vyvolal velmi protichůdné reakce. Co tomu říkáte vy? Zjistíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Alanis Morissette, taky na Radio Rock Zone, 12 hodin 44 minuty.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Přijezd do Brna po D2 v koloně u odbočky na Modřice, je to 3. kilometr směrem od Bratislavy, zasahují záchranné složky u dopravní nehody nákladního auta, takže zdržení bude tady narůstat. Barandovský most v Praze směrem na Smíchov, 2 osobní auta, kamion, nehoda blokuje 2 jízdní pruhy, takže počítejte, že v koloně zůstanete už od sjezdu na Braník, možná blíž.
0: Rádio Rock Zone.
2: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
3: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
2: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
13: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
1: Ale pozor, mám tady docela zajímavý tip, co se mi vybaví v 90. Rádio Stalin. No jasně, ano, to byl rok 1990. A tuším, že to bylo, nebo vidím, že to bylo 19. října. No jo, první soukromý rádio.

0: No, 13. hodina je před námi, Matouš slaví svátek, přede mnou je i Ondra.
1: Čau, Myšáku, už jsem ti říkal dneska důležitou věc, a to, že před 89 lety vyšlo první vydání Hobita od Tolkiena.
0: A to už jsi mi říkal, no. Já tomu moc nerozumím, tomu, to není můj žánr.
1: A právě, že je to můj žánr, tak jsem si řekl, že je to...
0: Že mi to zopakuješ.
1: Jo, že ti to zopakuju, abys jakoby, si to pamatoval, že to
0: a věděl jsi, že 21. září 1894 byla založena ta společnost, nebo Imperium Baťovo ve Zlíně?
1: Nevěděl.
0: Tak vidíš, teď to víš. Tak,
1: ale jezdím tam docela často hrát do Zlína, tak teď už budu zase moudřejší. Modrý v Opici, v Music Clubu, dneska v Praze, Gorod nebo Halajsis, a nebo třeba v Rockaféčku budou Korol i Šut. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Češi podceňují horská nebezpečí, krajní levice a pravice ovládly volby v Německu a hokejisté Brna se dočkali vítězství. V Alpách přibývá vážných nehod Čechů. Podle ministerstva zahraničí jich jenom během léta asi 20 skončilo tragicky. Tak vysoké číslo přitom bývá za celý rok. Podle horské služby zatím stojí hlavně přeceňování vlastních sil. Lidé často chodí bez nutného vybavení a vhodného oblečení. Ignorují příkazy, včetně uzavřených cest, a podceňují počasí. Odborníci nabádají, aby lidé využívali horské vůdce s patřičnou licencí. Alpy jsou totiž každým rokem nebezpečnější. Vlny veder způsobují třeba častější pády kamení, sesuvy nebo utržení ledovců. Máme před sebou chladný a deštivý týden. Do čtvrtka musí přes den počítat s teplotami kolem 15 stupňů, v noci už se mohou objevit i přízemní mrazíky. Přehánky čekají meteorologové hlavně na severu a východě. Jak vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu, o víkendu může dorazit babí léto. Předpověď na víkend je ale zatím bohužel nejistá. Německá AfD ovládla další kus Německa. Krajně pravicová strana vyhrála v zemských volbách v Mecklenburgsku předním Pomořansku. V Berlíně naopak zvítězila krajní levice. Pokračuje Jaromír Brhal.
3: Její kandidátka Elif Eralpová má šanci stát se první primátorkou německé metropole s tureckými kořeny. V Mecklenburgsku předním Pomořansku na severovýchodě Německa vyhrála Alternativa pro Německo. Před dvěma týdny zvítězila také v Sasku-Anhaltsku. Kancléř Friedrich Merz po zveřejnění prognóz prohlásil, že hodlá dál zůstat ve funkci a pokračovat v reformním kurzu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejisté Komety Brno se na třetí pokus dočkali výhry. Na domácím ledě zvítězili 3-1 po obratu proti Hradci Králové a odpoutali se ode dna tabulky. Parádní extraligovou premiéru prožil slovenský golman Rabčan, který svůj tým podržel 30 zákroky. V dalších včerejších zápasech třetího kola nejvyšší soutěže Pardubice zdolali Karlovy Vary 5-2, Kladno vyhrálo v Liberci 3-1, České Budějovice otočili duel s Olomoucí a zvítězili 3-2 a Litvínov uspěl ve Vítkovicích 3-2. Krucipisk se vracejí ke svým drsným začátkům a chystají desku s názvem Prdel je tma. Vyjde už 1. listopadu a naváže na 3 roky staré album Hovno zle. Frontman Tomáš Hájíček říká, že nové skladby jsou odrazem současné doby a lidské nátury. Samozřejmě s pořádnou dávkou ironie a sarkazmu. Kapela novinku představí na podzimním turné, které odstartuje 18. listopadu v pražském Lucerna Music Baru. A právě tam proběhne i křest desky. Dnes už nás čeká převážně zataženo, na většině území s deštěm, teploty někde mezi 12 až 17 stupni.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.
0: Tak Ondrovi díky za směnu, 13 hodin 2 minuty, hele opatrně, jo?
1: Taky díky, vidíme
0: a
1: se v pátek.
0: Jako já, a neles jako já do blbý tramvoje. Nebo
1: já chodím pěšky, díky bohu.
0: Hezky ráno, 13.03.

0: Carlos Santana, 13 hodin, 14
1: Radio
0: minut.
1: Zone, doprava z Global Assista.
0: A pojďme se projet, teda jestli někdo projede. Trasa z Karlových Varů na Prahu, odbočka na Verušičky. Pozor, je tam nákladní auto po nehodě. Provoz je veden Kyvadlově a zdržení je tady nárazové. Pozor si dejte taky na Znojimsku mezi Pravlovem a Olbramovicemi. Je to odbočka na Vedrovice, tady jsou taky záchranáři a policie u nehody dvou osobních aut. No a ještě pozor na poruchaný kamion na Chomutovsku před Březnem směrem do Droužkovic.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
6: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: No a na Radio Rockzone pokračujeme dál, za chvíličku třeba malá vzpomínka na Led Zeppelin.
1: Radio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Já jsem tu aktuální informace z dopravy. Nehoda uzavřela D2 na přijezdu do Brna od Bratislavu za sjezdem na 3. kilometru. Více jak 3 kilometry měří kolona před Litomyšlí směrem od Svitav na silnici 35. Komplikace čekejte na Děčínsku. Máme tam jednoho z řidičů. Hezký odpoledne.
2: Zdravím všechny řidiče ze severu Čech. Očebru na Kyklice neprůjezdný sekve autobus, nevím, co tady vytváří autobus, takže se všichni otáčejí zpátky na Českou Kamenici a podobně.
0: Na příjezdu do Litomyšly směrem od Svitav tady máme 4-kilometrovou kolonu, jeďte opatrně.
1: New Yorkská skupina The Strokes má za sebou už taky více než 25 let úspěšného hraní a tvoří výrazní a přitom překvapivě si rozumějící muzikanti. Reality Awaits, jejich 7. album, a hlavně po vokální stránce přináší do kapely nové věci jako autotuning a hlasové procesory. A proto zpěv Gilliana Casablanca se vyvolal velmi protichůdné reakce. Co tomu říkáte vy? Zjistíte večer 11 na rádiu.

Celá republika asi tak hledá nějaký způsob, jak lehce parkovat. Udělíte to jako jeden int, ten si koupil auto a protože se o auto bál, tak ho jeřábem přenáší na patro terasy. Ano, i to je řešení. Podíváme se na počasí, za chvíličku další muzika.

0: Mám tu Abomination, taky Cranberries, a než se rozloučím úplně a přijde sem Šimon, tak vám taky řeknu, že dneska budete mít jednu soutěž, takže pozorně poslouchat.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: A kdybyste chtěli někam třeba do Letňáku, tak dneska se v letním kině Kasárna Karlín bude promítat film 500 dní ze Summer. Jinak samo sebou počasí, no, je to kolem těch 15 stupňů. Nejchladnějc asi v Liberci, tam aktuálně měří kolem 10 stupňů. No a víš, už to asi pravděpodobně nepůjde. Na jihu Moravu by tedy mohlo přijít trošku teplejší období, až 19 stupňů, ale bude převážně velká oblačnost a měly by se vyskytnout i nějaký ty přeháníky. Takže já vám popřeju krásný den, no a zítra úderem 6.
1: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na dek.cz.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do

0: skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Datart uvádí Dny Marian.
2: Dny Marian, jo.
1: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
2: No to je sen.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707. Nebo piš nahrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.

0: Tak to, co jste právě slyšeli na rádiu Rock Zone, to byla italská banda Måneskin s hostujícím kytaristou Tomem Morelem a song se jmenuje Gossip. Každopádně teď ve 13 hodin 58 minut už vás po víkendové přestávce opětovně zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek, přeju krásný pondělí s datem 21. září 2026. Dneska máme Mezinárodní den míru, což je velmi aktuální téma. Máme taky Mezinárodní den Alzheimerovy choroby, což nám snad tady se Šašenkou zatím nehrozí. A co je nejdůležitější, že svátek mají Matoušové, tak pánové, všechno krásný. Každopádně Sašenku už jsem tady zmínil, protože je se mnou ve studiu nachystaná říct vám, co je novýho. Ahoj.
1: To si pište na zdar, krásný odpoledne. No člověče, my toho Alzheimera v rodině máme, docela to na mě vychází, Šimone.
0: Tak v širším okruhu rodiny taky, ale doufám, že nás se to zatím netýká.
1: Se do nás nezakousne, ani do vás. My se ale zakousneme samozřejmě do aktuálních informací a já už koukám na počasí. Dneska v noci opět Sibéra 9 až 4 stupně, na horách okolo pětky, zpočátku oblačno, na severu východě i přehánky, no a později budou ustávat. Zítra teploty opět do 17 stupňů, víc nenaměříme, ale jak to s počasím bude vypadat, konkrétně řekneme si za malou chvíli. Kam dnes za muzikou, toť prosím pěkně otázka. Dant Kohout Band dneska vystupuje v hudebním a divadelním klubu Malostranská beseda, tak pokud jste z centra, můžete vyrazit. V Brně potom Sakai Club, Hi-Hat a nebo Marontou v kabinetu Mus. Teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda řeší pohonné hmoty, německá vládní CDU se otřásá v základech a fotbalová represe dnes sešla před zápasy v Lize národů. Vláda řeší zdražování pohonných hmot. Právě v těchto chvílích na svém zasedání rozhoduje o podobě dalších opatření, která by mohla srazit cenovky na čerpacích stanicích. Za litr nafty řidiči na některých místech platí už i přes 50 korun. Nafta i benzín v posledních týdnech prudce zdražují kvůli další eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Vliv mají ale i nedostatečné kapacity rafinérií. Opatření kvůli drahým palivům už začaly přijímat i některé okolní země. Po jednání vlády bychom se tedy měli dozvědět, jak konkrétně se do regulace cen zapojí i Česká republika. Ivan Indráček z Unie nezávislých řekl, že smysl by dával zásah do spotřební daně.
3: Stát může reálně v tuto chvíli stáhnout zase nějakých těch korun 70 oproti stávajícímu stavu, aniž by překročil pravidla stanovená Evropskou unii. To, co může vláda udělat hned, je prominutí, tak jako to dělala na jaře. Na to nepotřebuje parlament. Jakékoliv další opatření si myslím, že by vyžadovalo mnohem delší dobu.
1: Další opatření, které by mohlo zabránit zdražování dopravy, by mohlo být zavedení tzv. Profesionální nafty. To by ale vyžadovalo změnu zákona. Praha si připomíná Václava Havla. Program začal dopoledne na Mariánském náměstí. Součástí celodenní akce je panelová výstava, která představuje místa spojená se životem a působením prvního porevolučního prezidenta. Václavu Havlovi by 5. října bylo 90 let. Vládní CDU v Německu si líže rány, zatímco ve východu německém Mecklenbursku před ním Pomořansku vyhrála pravicová strana Alternativa pro Německo. Hlasování v hlavním městě Berlíně ovládla levicová strana Levice. Debakl utržila Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce.
4: Levice v Berlíně zvítězila se ziskem přes 25% hlasů. Alternativa pro Německo dosáhla v Mecklenbursku před ním Pomořansku přes 38%. Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce v Berlíně skončila se značnou ztrátou druhá, v Mecklenbursku před ním Pomořansku se do sněmu vůbec nedostala. Podle komentářů v německých médiích má Merz před sebou ožehavé dny a stále není jasné, zda se po volebních debaklech své strany dokáže udržet ve funkci. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Santi Denia povolal nováčky. Nový trenér české fotbalové reprezentace musel těsně před prvním srazem udělat dvě změny v nominaci. Kvůli zranění vypadli z kádru obránce David Zima a záložník Denis Višinský. Španělský kouč místo nich povolal defenzivního univerzála Ondřeje Krič-Falušiho a křídelníka Martina Šuberta. Vedení národního mužstva to oznámilo na webu fotbalové asociace. Národní celek se poprvé pod novým trenérem sešel předpolednem v Praze, aby se začal chystat na vstup do nového ročníku Ligy národů. Tým absolvuje 4 zápasy, 4členou skupinu elitní divize A3 rozehraje v sobotu v pražském Edenu proti Chorvatsku. Potom české mužstvo přivítá Anglii, když na její půdě 6. října celý sraz zakončí. Mezitím se fotbalové reprezentaci představí ještě ve Španělsku proti tamním mistrům světa. stroje přebírají vládu. Ministry v novém dystopickém singlu Singularity varují před světem, v němž lidstvo ztrácí kontrolu a technologie přebírají moc. Skladba je třetí ukázkou ze 17. a zároveň posledního studiového alba Hey to Go, Take Out or Delivery, které vyjde 30. října. Al Jorgensen už o konci kapely mluví bez nostalgie. Po více než 4 dekádách je podle něj čas zavřít krám a jít pást kozy. Disku tvoří 10 skladeb a v závěrečné We Are Still Here se vrací bývalý klíčový spoluhráč Paul Barker. No a na úplný závěr ještě počasí. I zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě zataženo, místy déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer, kromě severovýchodu a východu území, bude oblačnosti ubývat. Někde se i vyjasní, denní maxima k tomu 12 až 17 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně, po 14. hodině nás tady čekají Foo Fighters, dáme si taky Marilyna Mansona a novou rodiny Linkin Park a jejich pecku What I've Done.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Iron Maiden, rok 1984, album Power Slave, na kterém je i tenhle ikonický song Two Minutes to Midnight.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: 14.24, pojďme na silnice, Kuba nám poví, jak to teď jede v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. V Praze na Malé Straně na Vítězné ulici u mostu Legií boural osobák a tramvaj. Na Praze 9 na spojovací ulici směrem na Libeň u křižovatky s ulicí k Žižkovu stojí osobní auto s poruchou. Blokuje tam ve zúžení jeden pruh, čekejte zdržení v koloně od Jarova. Bouralo se také na Evropské ulici ve směru do centra u křižovatky s ulicí u Davidského rybníčku. Zdržíte se tam v koloně do 5 minut. A silný provoz a místy přerušovaná kolona je na Štěrboholské spojce mezi Běchovicemi a Průmyslovou ulicí. Z Global Assistance, Kuba.
0: Díky, Kubo. Prahu ještě s dovolením doplním. Na Žižkově v Hartigově ulici, tedy na bývalý Koněvce, na křižovatce se Šikmou směrem do centra bouraly dvě osobní auta. Blokují tam jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. V Říčanech u Prahy v Říčanské ulici u křižovatky s Mozartovou srazil autobus chodce. Na místě zasahou záchranáři a doprava tam zpomaluje. V Českých Budějovicích Blahoslavově ulici za kruhovým objezdem se srazily dva osobáky, čekejte tam omezení. A na Znojemsku v Moravském Krumlově v Zámecké ulici bouraly dvě osobní vozidla, provoz je v místě nehody řízen kyvadlově. Projíždějte s opatrností. Co dáme dál? Já, R a taky novinku od YouTube, Street of Dreams.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
4: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18. hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
9: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rokových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu

0: Bon Jovi a živák Bad Medicine na Radio Rock Zone. Já mám ovšem pro vás pozvánku na úplně jiný živák, a to konkrétně na páteční koncert kanadský kapely Spirit Box, který proběhne tady v Praze ve Fóru Karlín. A proč to říkám? No, protože příští hodině zhruba okolo 15:30 si tady dáme soutěž odvalupeny právě na tenhle koncert. Takže chcete-li se v pátek podívat do Fóra Karlín na Spirit Box, tak určitě zůstaňte naladěný a třeba budete mít štěstí právě vy. My se teď jdeme podívat na počasí.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Tak počasí aktuálně v Česku teploty zhruba okolo 18 stupňů, tedy v průměru, k tomu vesměs polojasno. Jak to bude vypadat dál? Podle předpovědi noc na zítřek bude oblačná, převážně v severovýchodní polovině území, místy s přeháňkama. Noční teploty teda docela nízký, koukám 9 až 4 stupně. Zítra přes den pak čekáme proměnlivou oblačnost, místy s deštěm nebo přeháňkama. Později odpoledne a na večer se má zase vyjasňovat, k tomu nejvyšší denní teploty 12 až 17 stupňů, na horách pak kolem sedmičky. Čeká nás Bryan Adams a předtím taky Alice Cooper a Paul Knight.
2: New Yorkská skupina The Strokes má za sebou už taky více než 25 let úspěšného hraní a tvoří výrazní a přitom překvapivě si rozumějící muzikanti. Reality Awaits, jejich 7. album, a hlavně po vokální stránce přináší do kapely nové věci jako autotuning a hlasové procesory. A proto zpěv Juliana Casablanca se vyvolal velmi protichůdné reakce. Co tomu říkáte vy? Zjistíte večer 11 na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme v 15 hodin se Sašenkou další zprávy, omrkneme ještě situaci v dopravě. Tady v Praze pozor, v Cínovecké ulici ve směru na D8 za sjezdem na Čakovice, bourali tam 3 osobní auta, blokují jeden jízdní pruh a kolona se tvoří až od Holoubětína. V Kých v Broumarské ulici na křižovatce s Rožimberskou 2 osobáky v sobě, provoz je tam částečně omezen. Na Pelhřimovsku dávejte pozor před Košeticemi směrem z Červený Řečice, 2 osobáky v sobě, jezdí se tam kyvadlově. No a na Trutnovsku za Dolní branou směrem na Studenec havarovalo osobní auto, bacha i tam.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
14: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone.
15: Muzika na tělo.

0: vzpomínka na kapelu R.E.M. Song z roku 1994 What's the Frequency Kenneth na rádiu Rock Zone. Tak přátelé, za minutu je tady 15. hodina, od mikrofonu vás opětovně srdečně zdraví Šimon Kalousek, přeju krásný pondělní odpoledne. No a v této hodince kromě spousty muziky taky slibovaná soutěž o dva lupeny na páteční koncert kanadské kapely Spirit Box v pražském fóru Karlín. Zhruba okolo 15:30 si to tady dáme, tak kdo se tam chcete podívat za soutěžici a třeba, když budete mít štěstí dva lupeny vyhrát, tak určitě zůstaňte naladěný, ve ostatní samozřejmě taky, protože je tu na úvod hodiny Sašenka s čerstvýma informacema. Ahoj.
1: To teda je krásný odpoledne. Ano, podíváme se na to a před zprávama samozřejmě mrkneme i na počasí. Jak to bude vypadat dneska v noci? Teploty okolo 9 až 4, bude spíš zataženo, oblačno, na severovýchodě místy přehánky. Během noci budou přehánky kromě severovýchodu ustávat. No a zítra teploty maximálně na 17, ale více řekneme za maličkou chvilku. Po zprávách pojďme na to. Je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Studentům na vejškách pomáhají zvládnout stres poradenská pracoviště. O2 slibuje kvůli dnešnímu výpadku odškodnění a z nominace české fotbalové reprezentace vypadly Vlček a Chorý. Vysokoškoláci s duševními potížemi mají k ruce poradenská pracoviště. Studentům na všech veřejných vysokých školách pomáhají zvládnout stres i psychické trable. Jak vyplynulo z monitoringu Národního ústavu duševního zdraví, současní studenti vysokých škol se často potýkají se stresovými reakcemi na běžné životní a studijní situace a mají obtíže s nastavením běžného denního režimu. Mezi nejčastější témata, se kterými dovedou poradenská pracoviště vysokoškolákům pomoct, patří problémy se vztahy, ať už v rodině, nebo mezi partnery, nebo přáteli, se zvládáním stresu, nebo se závislostmi. Víc informací o poradenství na vysokých školách zájemci najdou na www.asociacevsp.cz. O2 slibuje po dnešním kolapsu služeb kompenzace. Operátor měl dnes dopoledne asi 3hodinový výpadek pevného internetu, televize OnePlay a mobilního internetu. Důvodem bylo poškození sítě při výkopových pracích. Problémy hlásili uživatelé z celého Česka. Společnost podle svého prohlášení připravuje odškodné, o podobě bude informovat. Všechny mobilní i pevné služby jsou už funkční. Pokud problémy přetrvávají, pomáhá restart ze zařízení nebo zapnutí a vypnutí režimu letadlo. Firma má okolo 5 milionů mobilních zákazníků a přes 1 milion uživatelů pevného internetu. Při tragické nehodě lodi v Norsku zemřel hasič z Trutnovska. Informovali o tom jeho kolegové na sociální síti, jak uvádí server novinky.cz. Z jejich informací vyplynulo, že posádka lodi rybařila. Záchranáři v Norsku po páteční havárii plavidla stále pátrají po zbylých 3 osobách. Podle místní policie se ale nedá předpokládat, že by někdo přežil. Za potopením lodi bylo špatné počasí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Zranění mění soupisku českých reprezentačních hráčů. Z nominace nově vypadli i zadák Tomáš Vlček a útočník Tomáš Chorý. Nahradili je Martin Vitík s Václavem Sejkem. Už těsně před prvním srazem musel španělský kouč národního týmu Santi Denia povolat nováčky. Kvůli zranění vypadli z kádru obránce Zima a záložník Višinský. Místo nich nový trenér české fotbalové reprezentace povolal Krečfalušiho a Šuberta. 4členů skupinu elitní divize A3 Ligy národů Češi rozehrají v sobotu v pražském Edenu proti Chorvatsku. Pak národní mužstvo přivítá Anglii, když na její půdě 6. října celý sraz zakončí. Mezitím se fotbalové reprezentace představí ještě ve Španělsku proti tamním mistrům světa. Amanda Somerville čelí těžké zkoušce. Zpěvačce známé díky spolupráci s Avantasií, Epikou nebo Partou Camelot lékaři diagnostikovali maligní a agresivní nádor mozku. Zprávu zveřejnil její manžel Sandro Gomez, kytarista a spoluzakladatel kapely After Forever. Sandra a Amanda spolu vychovávají 3 dcery. Jsme v šoku a zdrceni, napsal Gomez a požádal fanoušky, aby rodinu podpořili myšlenkami, modlitbami a nadějí. Na úplný závěr ještě pohled na počasí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo. Taky déšť nebo přehánky později odpoledne a večer. Opět kromě severovýchodu a východu území bude oblačnosti ubývat, někde se i vyjasní. Nejvyšší denní teploty pak 12 až 17 stupňů.
0: Děkuji moc Ošence za zprávy. Nabídka muziky po 15. hodině je následující: AC/DC, Supergrass a na úvod hodiny finský Rasmus a No Fear. Tak ještě jednou krásný odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární ZZ Top vydali v roce 1981 album El Loco, no a právě na něm najdete i tenhle song Tube Snake Boogie.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak, jdeme se podívat opětovně na silnice, 15 hodin 17 minut. Kuba už nám řekne víc k dopravě v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne na výjezdu z Prahy na Ústí nad Labem. Po Cínovecké ulici u sjezdu na Čakovice projíždíte s omezením po nehodě 3 osobáků. Očekávejte kolonu, která se táhne přes Göbelskou od Hloubětina a přes Novopatskou od Satalic. V obou směrech čekejte zdržení na spojovací ulici před odbočkou do ulice k Žižkovu. Projíždí se tam jedním pruhem kvůli opravám. Okolo 10 minut se zdržíte na Vilznově ulici mezi Florencí a Muzeem a ucpává se také Dobřížská ulice před tunelem Mrázovka. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky, ještě rychlej pohled mimo Prahu na dálnici D1 za sjezdem na Němčice nad Hanou. Směrem od Kroměříže na Brno blokuje provoz převrácený přívěsný vozík. Na místě bude probíhat úklid vozovky od vysypaného nákladu, takže tam projíždějte opatrně, zdržení je zatím minimální. V Chrudimi v Koželužské ulici na křižovatce z Vrchlického srazilo osobní auto cyklistu, počítejte s omezením. Na trase z Ústí nad Orlicí na Lanškroun u odbočky na Rudoltice havaroval motorkář, na místě zasahou záchranáři a policie, projíždí se jedním a na Brněnsku v Dolních Kounicích v Ivančické ulici bouraly dvě osobní auta, na místě je policie a taky se projíždí jedním pruhem. Čekají nás Tři sestry, předtím taky letošní věc od Rolling Stones, In the Stars a hnedka potom slibovaná soutěž o dva lupeny na koncert Spirit Box.
1: Radio Rock Zone. Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články. Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone. Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: No a po klasice o tří sester s názvem Kovárna si teď 15 hodin 27 minut dáme, přátelé, slibovanou soutěž, a to soutěž o dva lístky na koncert kanadské kapely Spirit Box. Koncert proběhne už tenhle pátek, to znamená 25. září v pražském fóru Karlín. Chcete-li se tam podívat, mám tady nachystanou soutěžní otázku. Telefon sem do studia 255 700 707. 255 700 707, číslo sem do studia, hrajeme o dva lupeny na páteční koncert kanadský metal rockový kapely Spirit Box. Chcete-li se tam podívat, tak neváhejte a zavolejte mi. Tak zatím se o to nikdo ani nepokouší, tak já bych to viděl na klasickou odpočítávačku, než dáme někomu šanci zase v příštích dnech. Takže ještě naposled vyzývám, zavolejte mi na 255 700 707, hrajeme o dva lístky na Spirit Box. No a vypadá to, že konečně už je někdo na drátě. Tak kdo je tam? Ahoj.
1: Ahoj, Filip.
0: Filipe, já tě zdravím, než ti položím soutěžní otázku, co ty a Spirit Box? Je to pro tebe oblíbená kapela, nebo ji chceš teprve poznat na koncertě?
1: Pro mě neznámá kapela, rád si poslechnu.
0: Dobrý, dobrý. No tak v tom případě ti asi budu muset dát možnosti u té mojí soutěžní otázky, protože jestli je to pro tebe víceméně nová kapela, tak si nejsem jistý, jestli to budeš vědět. Tak prosím tě, pozorně poslouchej, jo. Ve které slavné mathcore kapele zpěvačka Spirit Box, tedy Courtney LaPlante, a kytarista Mike Stringer působili? Tak ty možnosti jsou buď to za A, The Dillinger Escape Plan, nebo za B, IWABO, a nebo za C, Protest the Hero.
1: Zkusím si typnout Cčko.
0: Myslíš Protest the Hero, že to jsou?
1: Ano.
0: Tak Filipe, je mi líto, bohužel to není správná odpověď, takže podle pravidel už dál soutěžit nemůžeš a my musíme dát šanci někomu zase zítra. Tak se měj pěkně a třeba to vyjde příště. Ahoj.
1: Jasně.
0: Tak jo, ahoj. No jo, no tak to se nedá nic dělat. My pojďme dál a dáme si v tuhle chvíli Black Sabbath a živák Warpix.
2: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No, řeknu vám na to, že je pondělí, tak nabídka koncertu je docela velká, což při pondělku tedy moc často nebejvá. Tak se na to pojďme podívat. Začnu tady v Praze v klubu Modrá opice. Dneska zahrajou Anime Torment a taky až z Islandu pocházející Divine Defilement. V Kafé v lese holandská parta The Homesick a spolu s ní krajení Geo nebo Geo. Malostranský besedě pokřtí album skupina Meziměsto. Bike Jesusu zahrajou německý

0: Bere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Iskér Praha 9.
1: Newyorská skupina The Strokes má za sebou už taky více než 25 let úspěšného hraní a tvoří výrazní a přitom překvapivě si rozumějící muzikanti. Reality Awaits, jejich 7. album a hlavně po vokální stránce přináší do kapely nové věci jako autotuning a hlasové procesory. A proto zpěv Juliana Casablancase vyvolal velmi protichůdné reakce. Co tomu říkáte vy? Zjistíte večer 11 na Rádiu.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak ještě než si tady dáme v 16 hodin další zprávy, podíváme se na dopravu. 15.640, Kubo, pověs nám, jak to teď jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, pěkné odpoledne. Pozor v Praze na Plzeňské ulici z centra u křižovatky s ulicí u Kalvárie, kde tramvaj srazila chodce, provoz je tam omezený částečně. Dvě osobní auta bourala v Bohnicích na Čemické ulici u křižovatky s ulicí k Pazderkám. Momentálně se už zlepšuje situace na Kvelské ulici od Hloubětina po Letňany. U sjezdu na Čakovice byla již dopravní nehoda odstraněna. A ucpává se cesta přes Pražský okruh na cestě k letišti u Barrandova a v protisměru tedy k dálnici D1 před Ořechem. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky. Na trase mezi Tanvaldem a Železným Brodem u Velkých Hamrů bouraly dvě osobní auta, projíždějte tam opatrně. Na Lounsku na příjezdu do Očihova směrem od Podbořan se srazily dvě dodávky, čekejte tam omezení provozu. Pozor na dálnici D48 na 64. kilometru směrem od Frýdku Místku na Český Těšín, tam narazilo nákladní auto do dopravního značení, v místě očekávejte pomalej provoz. No a na trase Střince na Slovensko před mosty u Jablunkova se srazilo osobní auto s nákladním, i tam počítejte s nějakým tím omezením provozu.
0: Radio Rock Zone.
3: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
4: Už to bude 5 let?
3: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej.
4: Dneska?
3: To má hodnotu tak 6.
4: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
3: A jo.
5: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
6: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
12: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: In the End a kapela Linkin Park, jak jinak na rádiu Rockzone. 16 hodin přesně, z moderátorský židle vás, přátelé, znovu zdraví Šimon Kalousek, pohodový pondělní odpoledne, se mnou už taky Sašenka, tak si pojďme říct nějaký ty zprávy, nějaký ty čerstvý informace, ahoj.
1: Dobře, ahoj, krásný odpoledne. Ano, já mám pro vás třeba nabídku muziky, pokud jste z Prahy, můžete si zaskočit k Zavěšenému kafi, dneska tam vystupuje Jakub Noha Band. Meziměsto potom pokřtí album na dalším krásném místě a v podstatě kousek od Zavěšeného kafe v Malostranské besedě. Podíváme se i na počasí, jak to bude vypadat dneska v noci. Nejnižší teploty podle meteorologů okolo 9 až 4 stupňů, jinak má být pod mrakem, na severovýchodě nějaký přehánky. No a zítra teploty maximálně do 17 stupňů, ale víc za chviličku. Teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Vláda zdaní rafinerie a znovu zavede regulaci cen paliv. Kriminálka stíhá 3 fotbalové fanoušky a podíváme se i do světa filmu. Vláda znovu zakročí proti vysokým cenám pohonných hmot. Kabinet dnes rozhodl, že se od 1. října vrátí k opatřením, která by měla vést ke zlevňování benzinu a nafty. Vláda obnoví regulaci cen u čerpacích stanic. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzinu a nafty, které odvodí od cenového průměru na burze. K tomu současně sníží spotřební daň z nafty o 2 koruny a 35 haléřů. U benzinu zůstane daň beze změn. Zároveň kabinet zavádí mimořádnou sektorovou daň pro zpracovatele ropy. Ministryně financí Alena Schillerová vysvětlila, že právě tyto peníze z rafinerií pak mají pomoct kompenzovat náklady předchozích opatření.
3: Chci zdůraznit, že se nejedná o daň namířenou na čerpací stanice, ale na ekonomicky významné zpracovatele surové ropy a výrobce rafinovaných ropných produktů. Tedy na sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinerských marží.
1: Sektorová daň má platit už letos a mohla by vybrat zhruba 5,5 miliardy. Spotřebitelů se dotknout nemá. Stát bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. I na tom se dnes dohodla vláda. Motoristi tak ano neuhlídali. Jde o druhý nejvyšší schodek od vzniku České republiky. Vláda deficit proti prvnímu návrhu ministerstva financí snížila o 3 miliardy, jak oznámila šéfka státní pokladny Alena Schillerová. Návrh rozpočtu projedná sněmovna. V prvním čtení poslanci rozhodnou o příjmech, výdajích a saldu. Potom mohou už jen přesouvat výdaje mezi kapitolami. Senát se rozpočtem nezabývá. Do Prahy by mohla dorazit italská premiérka Giorgia Meloniová. Po jednání vlády to prohlásil premiér Andrej Babiš. Meloniová by mohla navštívit Česko příští týden. Oba šéfové vlád by měli podepsat dohodu o strategické spolupráci. Dokument se týká mimo jiné hospodářské spolupráce, ekonomické bezpečnosti, obrany, migrace, vědy nebo vzdělávání. Babiš a Meloniová se letos v únoru sešli v Římě, kde se na přípravě dohody domluvili.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Moravskoslezská kriminálka vyšetřuje fotbalové fanoušky. Tři muže ve věku od 19 do 23 let podezírá z napadení policistů při dubnovém fotbalovém zápase v Opavě, kdy domácí hostili brněnskou zbrojovku. Podle kriminalistů neuposlechli výzvy policistů a následně se je pokusili napadnout. Za výtržnictví a násilí proti úřední osobě jim v případě prokázání viny hrozí až 4 roky vězení. A mrkneme i do světa filmů. Na Quiff TV můžete zkouknout film Romeria. V dechberoucích scenériích španělského pobřeží se tu skládají střípky jedné hodně osobité rodinné mozaiky. 18-letá Marina cestuje na západ Španělska s matčiným deníkem, aby poznala rodiče, které nikdy neviděla.
4: Tuvieron dos o tres años hasta que tu madre se quedó embarazada. Que tu madre quiso volverse sí o sí a Barcelona. Y ahí fue cuando se separaron.
1: Potkává neznámé příbuzné a objevuje rodinná tajemství plná vášně i bolesti. Z útržků vzpomínek skládá příběh osudové a destruktivní lásky svých rodičů.
5: Para mí fue 92. Es que entonces yo tendría recuerdos. 25 años no vino nunca a Barcelona.
1: I pěkná hudba, tak to omrkněte. Podíváme se na úplný závěr, taky na počasí. Zítra čeká mě spíš proměnlivou oblačnost. Na severu a severovýchodě bude zataženo. Sem tam nějaký déšť nebo přeháňka. No a nejvyšší denní teploty pak 12 až 17 stupňů.
0: Já děkuju Sašence za zprávy a rovnou nabídnu další muziku. Po 16. hodině to budou konkrétně Kabáti, taky Lenny Kravitz. No a na úplnej úvod hitovka od kanadské Simple Plan, Shut Up.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, muzika na telo.
1: To není krev má milá, to kvete vlčí mák. Ta rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj. Malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně.

0: Legendární Led Zeppelin, jejich třetí deska z roku 1970, na který najdete i tuhle pecku Immigrant Song.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak pojďme to znovu omrknout, 16 hodin 18 minut, z Prahy se hlásí Kuba z Global Assistance, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Momentálně čekejte komplikace například na východě Prahy. Na východní části Pražského okruhu ve směru k dálnici D10 před sjezdem na Černý most došlo k nehodě. Přerušovaná kolona se táhne od jižní spojky od Průmyslové ulice. Zdržíte se přerušovaně na Kbelské ulici od Hloubětína až po odbočku na Prosek. V obou směrech je ucpaná ulice Jana Žilivského kvůli dopravnímu omezení u Hartigovy. Čekejte tam zdržení až kolem 10 minut. A v centrální části města pojíždí Vilznova ulice směrem na Prahu 4, Nuselský most do centra a omezeně se projíždí ve Strahovském tunelu směrem na Troju, narůstá zdržení na Dobříšské ulici. Z Globa Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky. Na Mladoboleslavsku ve Štěpánce u bazénu narazilo osobní auto do zdi, na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. V Liberci v Doubský ulici boural osobák se čtyřkolkou, projíždějte kolem opatrně. Pozor, v Pardubicích na kruhovém objezdu v Průmyslové ulici směrem do centra havarovalo tam osobní auto, s opatrností je místo nehody průjezdný. Na Břeclavsku na trase z Rakvic na Hustopeče před Starovičkami zasahou záchranáři u nehody dvou osobních aut, počítejte s nárazovým zdržením. A na Uhersko-Hradišťsku na příjezdu do Prakšic od Pašovic boural osobní auto s dodávkou, projíždí se tam Kyvadlově. Všem řidičům šťastnou cestu, Green Day za pár minut a předtím taky letošní věc od kapely Pretty Reckless, Love Me.
1: Radio Rock Zone. Fenomenální Spirit Box míří do Prahy. S novou deskou Tsunami Sea už 25. září zaplaví Fórum Karlín. Sveste se s nimi na vlně nespoutané energie a tvrdých kytar. Vstupenky jsou právě v prodeji v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
5: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707. Nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.
1: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

Rádio Rock Zone. Muzika na telo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak, aktuálně nad většinou česká oblačná obloha, k tomu teploty v průměru kolem 15. V noci na zítřek bude zpočátku oblačno, v severovýchodní části území místy i přehánky. Noční teploty poměrně nízký, 9 až 4 stupně. Zítra přes den bude chladno, přehánky čekáme hlavně na východě a naměříme maximálně 12 až 17 stupňů, vysoko v horách pak jenom kolem 7. Pojďme dál, čekají nás The Clash a předtím taky kanadská formace Denko Jones hostujícím kytaristou Marty Friedmanem Diamond in the Rough.
2: New Yorkská skupina The Strokes má za sebou už taky více než 25 let úspěšného hraní a tvoří výrazní a přitom překvapivě si rozumějící muzikanti. Reality Awaits, jejich 7. album, a hlavně po vokální stránce přináší do kapely nové věci jako autotuning a hlasové procesory. A proto zpěv Juliana Casablancase vyvolal velmi protichůdné reakce. Co tomu říkáte vy? Zjistíte večer 11 na Radio.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pomalu, ale ještě se blížíme k 17. hodině, kde nás tady čekají samozřejmě další zprávy se Sašenkou. Předtím ale ještě jeden pohled na dopravu. 16.40. Kubo, jak to vypadá v Praze? Ahoj.
2: Čau, Šimone, pěkné odpoledne. Co se týče zdržení v Praze, očekávejte přerušované kolony na Průmyslové ulici od sjezdu na Kije až po Kbelskou po odbočku na Prosek. Silný provoz je na Štěrboholské spojce mezi Běchovicemi a Průmyslovou ulicí a dále na cestě na Smíchov. Čekejte místy zpomalení od sjezdu na Krč až po Dobřížskou ulici k tunelu Mrázovka. Na Novovysočanské ulici u křižovatky se Skloněnou boural motorkář, čekejte tam, mám možné problémy. A v Modřanské ulici u křižovatky s Branickou z centra bourala dvě osobní auta a na ulici k Barandovu na cestě k Pražskému okruhu u křižovatky s Lamačovou stojí porouchaný osobák. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky, aby toho v Praze nebylo málo, tak já přihodím ještě hostivář. Pozor, v ulici k Horkám na křižovatce s Doupovskou směrem na Chodov bouralo tam pět osobních vozidel a neprůjezdný je jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. Mezi Teplicemi a Suchým u Kvítková vyšetřuje policie nehodu osobního auta s autobusem a pozor i na příjezdu do Zlína od Štípe v ulici Mezilesí došlo ke střetu dodávky s motorkou, provoz je tam řízený kyvadlově, počítejte se zdržením.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Náš výkup je teď

0: totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
2: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
3: Dny Merien v Jizku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně Jizk od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. Jizk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádio Rock Zone.
6: Rádio Rock Zone

0: Stále máte poladěno na Radio Rock Zone, stále je s váma i Šimon Kalousek v čase 16.59. Přeju všem pohodový pondělní odpoledne stále ještě, no a se mnou na úvod hodiny samozřejmě taky Sašenka, aby nám řekla, co je novýho v domově, ve světě, ve sportu a tedy ahoj.
1: Všechno to pro vás mám, nazdar, krásný odpoledne, ale ještě než se do toho pustíme, mrkneme se spolu i na počasí. I dneska v noci bude poměrně zima, nejnižší noční teploty okolo 9 až 4 stupňů. Zpočátku bude pod mrakem, hlavně na severovýchodě čekáme místy přehánky, později by měly ubývat. Zítra spíš proměnlivá oblačnost, teploty do 17 stupňů, ale víc řekneme za chviličku. Teď se ještě pozveme na nějaký zajímavý koncert. Pokřtít album můžete s kapelou Meziměsto v krásném prostoru Malostranský besedy tady v Praze. No a pokud jste z Brna, můžete vyrazit do kabinetu Muz, kde dneska vystupují, doufám, že to přečtu správně, Sakai Club, Hi-Hat a Maroon 2. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Bezpečnostním sborům mají stoupnout platy. Vláda od října obnoví regulaci cen paliv a američtí novináři žalují Bílý dům. Platy v bezpečnostních sborech stoupnou. V příštích dvou letech si každý rok polepší o 2600 až 2900 korun. Na síti X to uvedl ministr obrany Lubomír Metnar. Cílem je, podle něj, nástupní plat 50 000 korun. Vláda znovu zasahuje kvůli drahým palivům. Kabinet uvalil mimořádnou daň na rafinerie. Zdaňovat bude jejich zvýšenou marži oproti loňskému roku. Od 1. října pak obnoví regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzinu i nafty. Obchodníkům bude stát regulovat marži na 2 koruny 50 haléřů za litr paliva. Spolu s tím stát sníží spotřební daň na naftu. Její úroveň klesne z původních zhruba 10 na 8. korun za litr. U benzinu zůstane daň beze změn. Schválená opatření budou platit zatím do konce října. Američtí novináři brání nezávislou žurnalistiku. CNN a MS Now a server Politico podávají žalobu proti administrativě Donalda Trumpa. Reagují tak na páteční rozhodnutí amerického prezidenta, který jim nechal odebrat akreditace do Bílého domu. Zdůvodnil to tím, že tato média podle něj o činnosti vlády a prezidenta informují neobjektivně a lživě. Média připomínají, že omezení je v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který má mimo jiné garantovat svobodu tisku. Zástupci Bílého domu podle agentury Reuters na žádost o komentář dosud nereagovali. Soud ve Washingtonu by podle CNN mohl věc začít podrobně řešit už tento týden.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Liberce zítra zabojují v předehrávce 11. kola na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v extraligové sezóně. Zápas odstartuje v 18 hodin. Dohrávka mezi Spartou a Mladou Boleslaví, která odstartuje o půl hodiny později, zkompletuje třetí kolo. A Pražané se v ní poprvé v novém ročníku představí svým divákům. Krucipisk se vracejí ke svým drsným začátkům a chystají desku s názvem V prdeli je tma. Vyjde už 1. listopadu a naváže na 3 roky staré album Hovno zle. Frontman Tomáš Hajíček říká, že nové skladby jsou odrazem současné doby a lidské nátury, samozřejmě s pořádnou dávkou ironie a sarkazmu. Kapela novinku představí na podzimním turné, které odstartuje 18. listopadu v pražském Lucerna Music Baru. A právě tam taky proběhne křest desky. Na úplný závěr ještě počasí, i zítra má být chladno, přehánky čekáme hlavně na východě, no a naměříme maximálně 12 až 17 stupňů, na horách teploty okolo 7.
0: Děkujeme pěkně, jakou muziku si tady dáme po 17. hodině, to vám řeknu hned. Wolfmother, taky Jeff Healy se svým bandem tady zazní a jako otvírák Offspring a Original Prankster.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: prastará klasika od Vysacího zámku Traktor právě teď doznívá na Rádio Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak jo, pojďme to mrknout, 17 hodin, 17 minut, začneme jako vždycky tady v Praze. Kubo, jak to vypadá, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Omezeně se projíždí v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Dobřížskou ulici. Očekávejte proto zdržení od Střešovic a momentálně i před tunely Blanka na Povltavské a Holešovičkách. Pozor na Flóře na Vinohradské ulici z centra, bourala tam dvě osobní auta a částečně blokují provoz. Ve Studulkách na Jeremiášově ulici u Čerpačky bourala dvě osobní auta a v Pražské Hostivaře na ulici k Horkám u křižovatky s Doupovskou ulicí směrem na Chodov bouralo pět osobních aut. Očekávejte tam zdržení v koloně. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju. V Brně pozor v Masné ulici na křižovatce s ulicí Zvonařka. Tam se srazilo osobní auto s motorkářem, počítejte se zdržením. A v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského došlo ke srážce dvou osobáků, který blokují po nehodě jeden jízdní pruh. Kolona se tam ale zatím netvoří. Co dáme dál? Guano Apes a také letošní záležitost od Foo Fighters Window.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Fenomenální Spirit Box míří do Prahy. S novou deskou Tsunami Sea už 25. září zaplaví Fórum Karlín. Sveste se s nimi na vlně nespoutané energie a tvrdých kytar. Vstupenky jsou právě v prodeji v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
9: S Rockzonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
11: Hit sezóny na rádiu.

Rádio Rock Zone. Muzika na telo.

0: Listen, man. I don't know how many of you people believe in astrology. Yeah, that's right. That's right, baby. I am a Sagittarius. The most philosophical of all the signs. But anyway, I don't believe in it. I think it's a bunch of bullshit myself. But I tell you this, man. I don't know what's gonna happen, man. But I wanna have my kicks before the whole shit house goes up in flames. All right. All right.
1: Legendární The Doors tam se svým živákem Roadhouse Blues připomněli, že po víkendové přestávce se do našeho vysílání vrací pořád Nekonečný koncert. Už teďka o 6 si ho dáme společně a čeká vás opětovně hodinka výběru z těch nejlepších rockových živáků. Každopádně do 6 tady bude na rádiu Rockzone znít ještě muzika studiová. Pro nejbližší minuty můžu slíbit Garyho Moora anebo taky Slasha s Milesem Kennedym, Call of the Dogs.
2: Newyorská skupina The Strokes má za sebou už taky více než 25 let úspěšného hraní a tvoří výrazní a přitom překvapivě si rozumějící muzikanti. Reality Awaits, jejich 7. album, a hlavně po vokální stránce přináší do kapely nové věci jako autotuning a hlasové procesory. A proto zpěv Juliana Casablancase vyvolal velmi protichůdné reakce. Co tomu říkáte vy? Zjistíte večer 11 na Radio Rock.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Tak blíží se 18. hodina, kdy si tady nejenom dáme další zprávy, ale odstartujeme taky pondělní nekonečný koncert. V tuhle chvíli ale ještě aktuální pohled na silnice. Kuba nám poví, jak to jede v Praze. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, pěkné odpoledne. V Praze na Flóře na Vinohradské ulici z centra stále pozor na nehodu dvou osobáků. Kolona na zhruba 5 minut je před tunelem Rázovka na Dobřížské ulici. Pomalu pojedete po jižní spojce směrem na Černý most od Spořilova až po Lanový most. V centru města čekejte zdržení na Vyluznově ulici, konkrétně kolem 10 minut mezi Florencí a muzeem. A popojíždí se obou směrně na spojovací ulici před odbočkou do ulice k Žižkovu. Z Global Assistance Kuba.
1: Kubo, díky moc. Na Semilsku v Ohrazenicích u nájezdu na D10 nabouralo osobní auto do dopravního značení. V Českých Budějovicích v ulici U Jeslí bouraly dvě osobní auta, zdržení je tam zatím minimální. Na Znojemsku, konkrétně v Miroslavě v Husově ulici, došlo ke střetu osobáku s autobusem a provoz je řízený Kyvadlově. Dbejte zvýšený opatrnosti a pozor taky na dálnici D55 na 48. kilometru směrem na Otrokovice. Srazily se tam dvě osobní auta, kolona se zatím netvoří.
0: Radio Rock Zone. Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi Rock Opera CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok.

0: Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rockzone.
7: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak 17. hodině a 59. minutě jsme tady na rádiu Rock Zone dokráčeli ve společnosti finský kapely Nightwish a jejich hitovky Wish I Had an Angel. Teď už se vám znovu hlásí z moderátorský židle Šimon Kalousek. Krásný pondělní podvečer. No a před náma po víkendové přestávce samozřejmě náš oblíbený pořád nekonečný koncert, tedy hodinka výběru z těch nejrokových živáků v jejím úvodu, ale samozřejmě taky další zprávy. Sašenka už je tu se mnou nachystaná. Ahoj.
1: Je to tak, ahoj, krásný podvečer vám přeju. Pojďme se podívat úvodem zpráv, jak na tom budeme s počasím nejenom v noci, ale taky zítra. Vypadá to, že dneska v noci teploty klesnou k 9 až 4 stupňům. Má být docela ošklivo, pod mrakem a hlavně na severovýchodě se dočkáte přeháněk. No a zítra taková proměnlivá oblačnost s teplotama do 17 stupňů, ale k tomu se vrátím. Kam vyrazit za muzikou, to je samozřejmě otázka. Mám odpověď. The Homesick a taky Gio dneska vystupují v Kafe v lese. Tady v Praze u zavěšeného kafe si můžete dát Jakub Noha Band, tam bude určitě moc příjemně. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko bude kolektivní obranu NATO respektovat. Českou fotbalovou reprezentaci změní zranění hráčů a ministry vyjeli s novým singlem. Česko je mimo bezprostřední nebezpečí, řekl to premiér Andrej Babiš. Reagoval na ředitele BIS Michala Koudelku, který varoval před možným ruským útokem na některou ze zemí NATO. Babiš tvrdí, že vláda takové varování nedostala a útoky raketami ani drony nám nehrozí. Zároveň potvrdil, že Česko v případě nutnosti dodrží své alianční závazky a pomůže spojencům. K výrokům slovenského premiéra Roberta Fica, který pomoc v rámci NATO odmítl, se Babiš vyjádřit nechtěl. Dva vězni jsou stále na útěku. V prvním zářijovém týdnu utekli z oploceného pracoviště v Brně. Policie pomůže vyhlásila pátrání a žádá veřejnost o pomoc. Mluvčí Andrá Cejnková popisuje, koho přesně kriminalisté hledají.
3: Dva mladíci zmizeli, když vykonávali práci v nestřeženém pracovišti v Brně již 5.9. Jedná se o 35-letého Mariana Nedzbala a 30-letého Lukáše Kaspříka. Více informací naleznete na stránkách Policie České republiky.
1: Nedzbala je 175 cm vysoký, má hubenou postavu, modré oči, vousy mívá zastřižené na bradku. Druhý uprchlý vězeň je 170 cm vysoký, střední postavy, má hnědé oči i vlasy. Slováci můžou absolvovat autoškolu už jen s platným vysvědčením. Novinka platí od začátku tohoto měsíce a instruktoři ji vítají. Uchazeči nemusí být vyloženě jedničkáři. Musí být ale jasné, že ukončili alespoň 9. ročník základní školy.
4: Povinnost mať ukončené základné vzdělání platí len pre žiadateľov o vodické oprávnění skupiny B, čiže na osobné auto. Autoškola však nemá povinnosť vysvedčenia alebo potvrdenia zo škôl overovať. Čaká sa na ďalšiu novinku. Od budúceho roka musí prejsť každý uchádzač na polícii najprv testom, až potom mu môže pristúpiť k jazdám v autoškole. Psychológovia tvrdia, že skončenie základnej školy nespraví z človeka automaticky aj dobrého vodiča. Jozef Balko, Slovensko.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Zranění mění soupisku českých reprezentačních hráčů. Z nominace nově vypadli i zadák Tomáš Vlček a útočník Tomáš Chorý. Nahradili je Martin Vitík s Václavem Sejkem. Už těsně před prvním srazem musel španělský kouč národního týmu Santa Denia povolat nováčky. Kvůli zranění vypadli z kádru obránce Zima a záložník Vyšinský. Místo nich nový trenér české fotbalové reprezentace povolal Krič Falušiho a Šuberta. Stroje přebírají vládu. Ministry v novém dystopickém singlu Singularity varují před světem, v němž lidstvo ztrácí kontrolu a technologie přebírají moc. Skladba je třetí ukázkou ze 17. a zároveň posledního studiového alba Hate to Go, Take or Out or Delivery, které vyjde 30. října. Al Jorgensen už o konci kapely mluví bez nostalgie. Po více než 4 dekádách je podle něj čas zavřít krám a jít pást kozy. Desku tvoří 10 skladeb a v závěrečné We Are Still Here se vrací bývalý klíčový spoluhráč Paul Barker. Na úplný závěr ještě pohled na počasí. I zítra má být chladno, přehánky čekáme hlavně na východě a naměříme maximálně 12 až 17 stupňů.
0: Tak to bychom měli, já děkuji Sašence za zprávy, no nám nebrání nic 4 minuty po 18. odstartovat pondělní nekonečný koncert. V prvním bloku dáme živáky od Billy Talent, taky od Coldplay a na úplný úvod to budou Def Leppard a Let's Get Rocked, tak příjemný poslech.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Do you wanna get rocked?

0: Rádiu Rockzone po víkendové přestávce znovu posloucháte náš pravidelný pořad Nekonečný koncert. Znovu si dáváme výběr z těch nejlepších rockových živáků. Za náma kanadský Billy Talent a Surrender, no a za okamžik budeme pokračovat. Mám tu pro vás připravený Pearl Jam, anebo taky U2 a jejich klasiku naživo Where the Streets Have No Name.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tak pojďme se ještě podívat předtím na silnice. 18 hodin 19 minut z Prahy se jako celý odpoledne i teď hlásí Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Šimone, hezký podvečer. Dlouhé zdržení v koloně. Čekejte na Radlické ulici v Praze ve směru do Jinonic. Držíte se už od výjezdu z tunelu Mrázovka. Ucpává se i Dobřížská ulice před tunelem Mrázovka směrem od Barandovského mostu. Kvůli zúžení na jeden jízdní pruh se popojíždí okolo 10 minut na spojovací ulici ve směru na Libeň před odbočkou do ulice k Žižkovu. A v Letňanech na Veselské ulici u obchodního centra do centra boudala dvě osobní auta. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky. Na dálnici D11 na 10. kilometru ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě osobního auta. Kolona se tam zatím netvoří. Pozor, v Litoměřicích v Želetické ulici dva osobáky v sobě, projedete tam s omezením. V Jablonci nad Nisou v ulici 5. května u křižovatky s Lipanskou bouraly dvě osobní auta a na Děčínsku ve Veselé havaroval osobák. Na místě probíhají vyprošťovací práce. Dbejte zvýšený opatrnosti.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady.
3: Ahoj,
1: Radio Rock Zone.
4: Fenomenální Spirit Box míří do Prahy. S novou deskou Tsunami Sea už 25. září zaplaví Fórum Karlín. Sveste se s nimi na vlně nespoutané energie a tvrdých kytar. Vstupenky jsou právě v prodeji v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
5: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Ze všech songů na světě máš jeden, který bys chtěl slyšet právě teď. Tak na něj nečekej. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rockzone.

0: Tak další ze série dnešních živáků za náma, Rammstein a jejich Ich Will. My máme 18 hodin 34 minut, takže je nejvyšší čas, abych připomněl, že celou příští hodinu se tady bude po víkendové přestávce opětovně hrát na vaše přání. No a já na ně čekám klidně už během téhle hodiny, buď na mailové adrese hrajeme@rockzone.cz, nebo můžete taky navštívit naše Rockzone facebookové stránky a tam mi svůj tip napsat buď to do zprávy, anebo do komentáře pod nejnovější fotkou.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: V rychlosti se taky naposledy dneska podíváme, jakou že živou muziku stíháte v klubech. Kompletní seznam jako vždycky na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life nebo na našich sociálních sítích. Tady v Praze Modrý opici dneska hrajou Anime Torment a islandský Divine Defilement. V Kafé v lese dvě holandské bandy, a to sice The Homesick a Gio. V Malostranský besedě pokřtí album Meziměsto. V Bike Jesusu na Štvanici německý Hans a britský Ezekiel a u zavěšenýho kafe Jakub Noha Band. No a mám tady jednu akci taky v Brně, v kabinetu Mus, dneska hrajou Sakai Club, Hi-Hat a Maronto. Tak jo, před náma poslední blok živáků před 19. hodinou a v něm třeba už za chvíli Green Day, Olaf.
1: New Yorkská skupina The Strokes má za sebou už taky více než 25 let úspěšného hraní a tvoří výrazní a přitom překvapivě si rozumějící muzikanti. Reality Awaits, jejich 7. album, a hlavně po vokální stránce přináší do kapely nové věci jako autotuning a hlasové procesory. A proto zpěv Juliana Casablanca se vyvolal velmi protichůdné reakce. Co tomu říkáte vy? Zjistíte večer 11 na rádiu.

0: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
1: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
0: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Skán na titulní stranu Playboye. Vítězka castingu hledáme Playmate Kristýna Anna. Kdo má více sexu? Generace Z nebo zkušení boomeři? Proč se z Evropy stal kontinent seniorů? A proč slavní spisovatelé pili nebo brali drogy? Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
7: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.
8: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Tak dnešní nekonečný koncert nám uzavřeli legendární Aerosmith se svým prastarým songem naživo Dream On. No a učinili tak necelou minutu před 19. hodinou, ve chvíli, kdy vás znovu zdraví od mikrofonu Šimon Kalousek, příjemný pondělní, už tomu říkejme asi večer. Před náma po víkendu opětovně hodinka muziky na vaše přání a předtím taky samozřejmě další zprávy se Sašenkou. Ahoj.
1: Ano, pojďme se do nich pustit. Ahoj, krásný večer. Tak jak na tom budeme, rockzóňáci milí, s počasím dneska v noci? Čekáme oblačno na severovýchodě, taky místy přehánky a nejnižší teploty okolo 9 až 4 stupňů. Zítra nás čeká poměrně chladný den s teplotama maximálně do 17. Více řekneme za chviličku, teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Důchodci už vědí, kolik dostanou přidáno. Německo vyhodnocuje včerejší dvojezemské volby a kriminálka stíhá 3 fotbalové fanoušky. Důchody od ledna vzrostou v průměru o 304 koruny měsíčně, rozhodla o tom vláda na svém pondělním zasedání. Základní výměra penzí stoupne všem seniorům o 270 korun. Kabinet k tomu přidal ještě 0,2% k procentní části, což u průměrného důchodu představuje dalších 34 korun. Průměrná starobní penze tak dosáhne částky 22 196 korun. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka navíc oznámil výplatu mimořádného jednorázového příspěvku ve výši 2000 korun. Peníze poputují k více než 2 milionům českých penzistů. Stát v příštím roce opět uhradí veškeré poplatky za podporované zdroje energie. Rozhodla o tom vláda, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Státní rozpočet vyčlení na tyto platby přibližně 41 miliard korun, stejně jako v letošním roce. Opatření zbavuje domácnosti i firmy povinnosti doplácet příspěvek na obnovitelné zdroje ve fakturách za elektřinu. Podle Havlíčka tento krok pomáhá udržet nižší ceny energií, tlumí celkovou inflaci a zvyšuje konkurenci. Schopnost tuzemských podniků. Od zavedení systému podpory v roce 2006 vyplatil stát spolu se spotřebiteli přes 500 milionů korun. Německo vyhodnocuje včerejší dvojezemské volby, zatímco v Mecklenburgsku předním Pomořansku vyhrála pravicová strana Alternativa pro Německo. Hlasování v Berlíně ovládla levicová strana Levice. Debakl utržila křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce.
3: Levice v Berlíně zvítězila se ziskem přes 25% hlasů. Alternativa pro Německo dosáhla v Mecklenburgsku předním Pomořansku přes 38%. Křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce v Berlíně skončila se značnou ztrátou druhá, v Mecklenburgsku předním Pomořansku se do sněmu vůbec nedostala. Podle komentářů v německých médiích má Merz před sebou ožehavé dny a stále není jasné, zda se po volebních debaklech své strany dokáže udržet ve funkci. Jaromír Mrhal, ČTK, Berlín.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Moravskoslezská kriminálka vyšetřuje fotbalové fanoušky. 3 muže ve věku od 19 do 23 let podezírá z napadení policistů při dubnovém fotbalovém zápase v Opavě, kdy domácí hostili brněnskou zbrojovku. Podle kriminalistů neuposlechli výzvy policistů a následně se je pokusili napadnout. Za výtržnictví a násilí proti úřední osobě jim v případě prokázání viny hrozí až 4 roky vězení. Amanda Somerville čelí těžké zkoušce. Zpěvačce známé díky spolupráci s Avantází, Epikou nebo partou Camelot lékaři diagnostikovali maligní a agresivní nádor mozku. Zprávu zveřejnil její manžel Sandr Gomans, kytarista a spoluzakladatel kapely After Forever. Sandra a Amanda spolu vychovávají 3 dcery. Jsme v šoku a zdrceni, napsal Gomans a požádal fanoušky, aby rodinu podpořili myšlenkami, modlitbami a nadějí. Jak to bude s počasím vypadat zítra? Má být opět chladno, přehánky čekáme hlavně na východě a naměříme max 12 až 17 stupňů.
0: Děkujeme pěkně. No a kolik? 3 minuty po 19. hodině můžeme odstartovat hodinku Pecek na vaše přání. Jak na ně? No je to stále stejný. Telefon 255 700 707, mailová adresa hrajeme@rockzone.cz a nebo náš Rockzone Facebook, kam mi pište buď do komentářů pod nejnovějším příspěvkem, anebo do zpráv.
2: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Hodinku muziky na vaše přání otevřeli Linkin Park se svojí klasikou z dob, kdy s nima ještě zpíval neboští Chester Bennington Given Up. No a velmi mě překvapil náš věrný posluchač Robert Jonák, kterýho jsem měl za takovýho starýho punkera, metalistu, a on mi dneska, představte si, na Facebook napsal toto: ahoj Šimone, nezahráli byste mi trochu něco klidnějšího, než si u mě zvyklí, ano, a to píseň od Johnnyho Cashe Heart, nebo pokud chceš, zahraj jakoukoliv jinou skladbu od této legendy. S pozdravem a přáním hezkého večera, věrný posluchač Robert Jonák, mladší PS Punks Not Dead Vivolové. Tak Roberte, já musím zápětí dodat, že si mě překvapil velmi příjemně, protože mám tenhle ten song hodně rád, takže speciálně pro tebe teďka Johnny Cash a jeho vlastně předělávka songu původně o Nine Inch Nails Hurt.
1: Radio Rock Zone.

Tak po Johnnym Cashovi tady jsme slyšeli na rádiu Rock Zone další předělávku, protože Song Fox on the Run původně v 70. letech udělali legendární Sweet, no ale tahleta verze pochází od formace The Academies a je z roku 2010, představte si, ale furt to zní skvěle. Každopádně před náma další vaše přání, tentokrát jsem zalovil v mailech, napsal mi tam Peca, ahoj, kdyby bylo něco z nových Skindred, kdyby jo, tak dík. Tak milej Peco, něco jsem tady vyhrabal, pojďme si dát letošní záležitost od kapely Skindred a to se jmenuje My People. Radio Rock Zone.

0: Hezky pěkně Skindred, 19 hodin 18 minut, já jenom rychlosti připomenu, že až do 8 se tady hraje na vaše přání, no a já na ně stále čekám buď na telefonu 255 700 707, nebo na mailový adrese hrajeme@rockzone.cz, případně na našem Rockzone Facebooku, buď to ve zprávách, anebo v komentářích pod nejnovější fotkou. Co nás čeká za chvíli, bude to letošní záležitost od švédských Europe, The Cult of Ignorance, a pak už to bude zase na vás.
1: Kufr zbalenej, motor běží, rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
2: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

Letošní rok je pro švédskou legendární partu Europe celkem významný, protože jednak si připomíná 40 let od vydání svojí nejslavnější desky The Final Countdown, ale zároveň nelení a letos taky přichází s úplně novým albem. To shodou okolností vychází už teďka v pátek 25. září pod názvem Come This Madness. No a najdete tam i tenhle ten song, co právě dozněl, The Cult of Ignorance. My pojďme na dalšího našeho věrného posluchače, který je takový konstantní, co se týče jeho přání, protože Tomáš Adam mi do mailu dnes opětovně napsal: ahoj Šimone, zahrál by si mi prosím opět, a to zdůrazněno, píseň Wind of Change od kapely Scorpions. Předem díky a zdravím do rádia. Tak já myslím, že Tomáš má tenhle ten song velmi, velmi rád a já ostatně taky, tak se ho pojďme dát zase.

0: Takhle hrajou Foo Fighters naživo, dali jsme si koncertní verzi jejich skladby These Days na rádiu Rockzone. Mezitím mě do facebookových zpráv přišel vzkaz od Aleše z Darši Mone, šloupnul bys mi tam Guns N' Roses a You Could Be Mine, díky. Aleši, já tam ten song šoupnu, ale až za malou chvíli, každopádně pošlu.
1: New Yorkská skupina The Strokes má za sebou už taky více než 25 let úspěšného hraní a tvoří výrazní a přitom překvapivě si rozumějící muzikanti. Reality Awaits, jejich 7. album, a hlavně po vokální stránce přináší do kapely nové věci jako autotuning a hlasové procesory. A proto zpěv Juliana Casablancase vyvolal velmi protichůdné reakce. Co tomu říkáte vy? Zjistíte večer 11 na rádiu.

0: Jo, takhle hráli Def Leppard v 80. Song Fallen na rádiu Rockzone. No a před náma poslední vaše dnešní přání, který jsem opětovně vylovil ze zpráv na Facebooku, napsal mi Mára. Zdarec, bylo by možný zahrát nějaký Ramones, díky. No určitě, Máro, legendární Ramones, těch není nikdy dost, takže za chvíli speciálně pro tebe song She Talks to Rainbows. No a zároveň to využiju k tomu, abych vzkázal všem ostatním, že další hodinka na vaše přání tady bude zítra, zase ve stejný čas mezi 19. a 20. hodinou. Radio
1: Rock Zone. Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo.

0: a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
0: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádiu Rockzone.
4: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: but it bears repeating now.
1: White Stripes na Radio Rock Zone, 2 minuty a něco zbývají do 20. hodiny, což znamená, že vás opětovně od mikrofonu zdraví Šimon Kalousek. Pohodovej pondělní večer, uteklo to jako voda, protože před náma poslední společná hodinka pro dnešní den, tak pojďme v jejím úvodu hezky pěkně rychle na zprávy se Sašenkou. Ahoj.
2: Jasně, pustíme se do toho, pohodový večer vám přeju. A už se koukám, co bych vám řekla ohledně počasí. Nejnižší noční teploty spadnou na 9 až 4 stupně. Zpočátku má být oblačno, na severovýchodě navíc čekáme místy přehánky. Zítra bude taky poměrně chladno, nejvyšší denní teploty budou atakovat 17 stupňů víc ne, ale více řekneme za chviličku. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
3: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Bezpečnostní složky dostanou přidáno, děti mají ze školy čím dál větší stres a v Norsku zemřel hasič z Trutnovska. Policisté, hasiči i celníci dostanou v příštích 3 letech přidáno. Výdělky příslušníků bezpečnostních sborů porostou každý rok zhruba o 2,5 až 3 tisíce korun měsíčně. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar s tím, že nástupní plat po dokončení výcviku má do začátku roku 2029 dosáhnout 50 tisíc korun. Vláda zároveň plánuje vytvořit 1500 nových míst u policie a přibližně 100 u hasičů. Kabinet navíc posílí rozpočet na kybernetickou bezpečnost o 240 milionů korun a dalších 50 milionů pošle dobrovolným hasičům. Opatření schválila vláda v rámci návrhu státního rozpočtu na příští rok, který počítá se schodkem 386 miliard korun. Děti mají ze školy čím dál větší stres. Podle průzkumu organizace UNICEF trápí školní povinnosti a vztahy ve škole přes polovinu žáků. Ti ale často neví, jak problém řešit. V ulicích Prahy jsme zjistili, že žáci hledají zastání na různých místech.
4: Mám skvělou třídní učitelku. Vždycky za ní můžu přijít, lepší než na mý starý škole, tam jsem neměla žádnou podporu.
5: Nejvíc asi záchody, protože tam je klid. Drhnu z hodiny, protože šikana a učitel to nechce moc řešit.
4: Je to hrozně milá učitelka, ale je tak časově vytížená, že občas nemůže pomoct.
2: Polovina dětí se ve škole svěřuje svým spolužákům. 1 z 10 žáků ale nechce své problémy řešit vůbec. Při tragické nehodě lodi v Norsku zemřel hasič z Trutnovska. Informovali o tom jeho kolegové na sociální síti, jak uvádí server novinky.cz. Z jejich informací vyplynulo, že posádka lodi rybařila. Záchranáři v Norsku po páteční havárii plavidla stále pátrají po zbylých 3 osobách. Podle místní policie se ale nedá předpokládat, že by někdo přežil. Za potopením lodi bylo špatné počasí.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Hokejisté Liberce zítra zabojují v předehrávce 11. kola na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v extraligové sezóně. Zápas startuje v 18 hodin. Dohrávka mezi Spartou a Mladou Boleslaví, která začíná o půl hodiny později, zkompletuje 3. kolo. Pražané se v ní poprvé v novém ročníku představí svým divákům. Krucipisk se vracejí ke svým drsným začátkům a chystají desku s názvem V prdeli je tma. Vyjde už 1. listopadu a naváže na 3 roky staré album Hovnozle. Frontman Tomáš Hajíček říká, že nové skladby jsou odrazem současné doby a lidské nátury, samozřejmě s pořádnou dávkou ironie a sarkazmu. Kapela novinku představí na podzimním turné, které odstartuje 18. listopadu v pražském Lucerna Music Baru a právě tam taky proběhne křest desky. Úplný závěr ještě mrkneme na počasí. I zítra má být chladno, přehánky čekáme hlavně na východě. No a naměříme maximálně 12 až 17 stupňů.
1: Děkujeme pěkně, pojďme si dát rovnou nějakou další muziku po 20. hodině. Tady zazní My Chemical Romance, zazní taky Lenny Kravitz. No a na úplný úvod to bude zpěvák kapely Nickelback Chad Kroeger v duetu s kytaristou Carlosem Santanou a jejich společná práce Into the Night. Tak ještě jednou krásný večer.
3: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Takhle zněli Rolling Stones v roce 1974, kdy vyšlo jejich album It's Only Rock'n'Roll, no a najdete na něm i tenhle titulní song s dodatkem It's Only Rock'n'Roll, but I like it.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Naposledy dnes omrkneme situaci na tuzemských silnicích 20 hodin 18 minut. Tady v Praze máme dvě nehody hlášený aktuálně. Na Barandově ve Verichově ulici došlo k nehodě osobního auta s tramvají, projedete tam s omezením, a osobák s tramvají boural taky v ulici na Poříčí na křižovatce s Havlíčkovou. Na Praze východ v Říčanech v Olivové ulici u křižovatky se Smrkovou bourala motorka, na místě probíhají záchranný a vyprošťovací práce. V Ostravě pozor na Sokolský třídě křižovatky s Orebickou, dva osobáky v sobě, projedete tam s omezením, a bacha i v Brně v Jerovnické ulici, kde bouraly dvě osobní auta, zablokované je levý jízdní pruh, na místě zasahují záchranáři, takže bacha i tam. Všem řidičům každopádně šťastnou cestu, Offspring za chvíli, a předtím jedna z našich novinek, spolupráce dvou amerických kapel Yellow Card a Good Charlotte, Bedroom Posters.
2: S Rockzonem na dabu i na pálavu se vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: No a potom, co dohrál Živáko Tadou Smith Crazy, tak já, Šimon Klausek, se s váma s dovolením pro dnešek už rozloučím. Popřeju, jak jinak, než pohodovej zbytek pondělního večera. No a my si to spolu dáme zase zítra v úterý klasicky od 2 odpoledne. Do té doby čus.
1: New Yorkská skupina The Strokes má za sebou už taky více než 25 let úspěšného hraní a tvoří výrazní a přitom překvapivě si rozumějící muzikanti. Reality Awaits, jejich 7. album, a hlavně po vokální stránce přináší do kapely nové věci jako autotuning a hlasové procesory. A proto zpěv Juliana Casablancase vyvolal velmi protichůdné reakce. Co tomu říkáte vy? Zjistíte večer 11 na Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Ze všech songů na světě máš jeden, který bys chtěl slyšet právě teď. Tak na něj nečekej. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rockzone.
4: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Bezpečnostním sborům mají stoupnout platy. Vláda od října obnoví regulaci cen paliv a Česko by mohla navštívit italská premiérka Meloniová. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Platy v bezpečnostních sborech stoupnou. V příštích dvou letech si každý rok polepší o 2600 až 2900 korun. Na síti X to uvedl ministr obrany Lubomír Metnar. Cílem je podle něj nástupní plat 50 000 korun. Vláda znovu zasahuje kvůli drahým palivům. Kabinet uvalil mimořádnou daň na rafinérie. Zdaňovat bude jejich zvýšenou marži oproti loňskému roku. Od 1. října pak obnoví regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzinu i nafty. Obchodníkům bude stát regulovat marži na 2 koruny 50 haléřů za litr paliva. Spolu s tím stát sníží spotřební daně na naftu. Její úroveň klesne z původních zhruba 10 korun na 8 korun za litr. U benzinu zůstane daň beze změn. Schválená opatření budou platit zatím do konce října. Do Prahy by mohla dorazit italská premiérka Giorgia Meloniová. Po jednání vlády to prohlásil premiér Andrej Babiš. Meloniová by mohla navštívit Česko příští týden. Oba šéfové vlád by měli podepsat dohodu o strategické spolupráci. Dokument se týká mimo jiné hospodářské spolupráce, ekonomické bezpečnosti, obrany, migrace, vědy nebo vzdělávání. Babiš a Meloniová se letos v únoru sešli v Římě, kde se na přípravě dohody domluvili.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Zranění mění soupisku českých reprezentačních hráčů. Z nominace nově vypadli i zadák Tomáš Vlček a útočník Tomáš Chorý. Nahradili je Martin Vitík s Václavem Sejkem. Už těsně před prvním srazem musel španělský kouč národního týmu Santidenia povolat nováčky. Kvůli zranění vypadli z kádru obránce Zima a záložník Višinský. Místo nich nový trenér české fotbalové reprezentace povolal Kryčfalušiho a Šuberta. Čtyřčlennou skupinu elitní divize A3 Ligy národů Češi rozehrají v sobotu v pražském Edenu proti Chorvatsku. Pak národní mužstvo přivítá Anglii, když na její půdě 6. října celý sraz zakončí. Mezitím se fotbalová repre představí ještě ve Španělsku proti tamním mistrům světa. A nakonec doplním počasí. V úterý bude chladno, přehánky čekáme hlavně na východě. Naměříme maximálně 12 až 17 stupňů.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

juniorská skupina The Strokes má za sebou už taky více než 25 let úspěšného hraní a tvoří výrazní a přitom překvapivě si rozumějící muzikanti. Reality Awaits, jejich 7. album, a hlavně po vokální stránce přináší do kapely nové věci jako autotuning a hlasové procesory. A proto zpěv Juliana Casablanca se vyvolal velmi protichůdné reakce. Co tomu říkáte vy? Zjistíte večer 11 na rádiu.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko bude kolektivní obranu NATO respektovat. Stát bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard a kriminálka stíhá tři fotbalové fanoušky. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Česko je mimo bezprostřední nebezpečí, řekl to premiér Andrej Babiš. Reagoval na ředitele BIS Michala Koudelku, který varoval před možným ruským útokem na některou ze zemí NATO. Babiš tvrdí, že vláda takové varování nedostala a útoky raketami ani drony nám nehrozí. Zároveň potvrdil, že Česko v případě nutnosti dodrží své alianční závazky a pomůže spojencům. K výrokům slovenského premiéra Roberta Fica, který pomoc v rámci NATO odmítl, se Babiš vyjádřit nechtěl. Stát bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. V pondělí se na tom dohodla vláda. Motoristi tak ano neuhlídali. Jde o druhý nejvyšší schodek od vzniku České republiky. Vláda deficit proti prvnímu návrhu ministerstva financí snížila o 3 miliardy, jak oznámila šéfka státní pokladny Alena Schillerová. Návrh rozpočtu projedná sněmovna. V prvním čtení poslanci rozhodnou o příjmech, výdajích a saldu, potom mohou už jen přesouvat výdaje mezi kapitolami. Senát se rozpočtem nezabývá. Slováci můžou absolvovat autoškolu už jen s platným vysvědčením. Novinka platí od začátku tohoto měsíce a instruktoři ji vítají. Uchazeči nemusí být vyloženě jedničkáři. Musí být ale jasné, že ukončili alespoň 9. ročník základní školy.
2: Povinnost mať ukončené základné vzdelanie platí len pre žiadateľov o vodické oprávnenie skupiny B, čiže na osobné auto. Autoškola však nemá povinnosť vysvedčenia alebo potvrdenia zo škôl overovať. Čaká sa na ďalšiu novinku. Od budúceho roka musí prejsť každý uchádzač na polícii najprv testom, až potom mu môže pristúpiť k jazdám v autoškole. Psychológovia tvrdia, že skončenie základnej školy nespraví z človeka automaticky aj dobrého vodiča. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Moravskoslezská kriminálka vyšetřuje fotbalové fanoušky. Tři muže ve věku od 19 do 23 let podezírá z napadení policistů při dubnovém fotbalovém zápase v Opavě, kdy domácí hostili brněnskou zbrojovku. Podle kriminalistů neuposlechli výzvy policistů a následně se je pokusili napadnout. Za výtržnictví a násilí proti úřední osobě jim v případě prokázání viny hrozí až 4 roky vězení. A na závěr doplním počasí. V úterý bude chladno, přehánky čekáme hlavně na východě a naměříme maximálně 12 až 17 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

newyorská skupina The Strokes má za sebou už taky více než 25 let úspěšného hraní a tvoří výrazní a přitom překvapivě si rozumějící muzikanti. Reality Awaits, jejich 7. album, a hlavně po vokální stránce přináší do kapely nové věci jako autotuning a hlasové procesory. A proto zpěv Juliana Casablanca se vyvolal velmi protichůdné reakce. Co tomu říkáte vy? Zjistíte večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Bezpečnostním sborům mají stoupnout platy. Vláda od října obnoví regulaci cen paliv a Česko by mohla navštívit italská premiérka Meloniová. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Platy v bezpečnostních sborech stoupnou. V příštích dvou letech si každý rok polepší o 2600 až 2900 korun. Na síti X to uvedl ministr obrany Lubomír Metnar. Cílem je podle něj nástupní plat 50 000 korun. Vláda znovu zasahuje kvůli drahým palivům. Kabinet uvalil mimořádnou daň na rafinérie. Zdaňovat bude jejich zvýšenou marži oproti loňskému roku. Od 1. října pak obnoví regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty. Obchodníkům bude stát regulovat marži na 2 koruny 50 haléřů za litr paliva. Spolu s tím stát sníží spotřební daně na naftu. Její úroveň klesne z původních zhruba 10 korun na 8 korun za litr. U benzinu zůstane daň beze změn. Schválená opatření budou platit zatím do konce října. Do Prahy by mohla dorazit italská premiérka Giorgia Meloniová. Po jednání vlády to prohlásil premiér Andrej Babiš. Meloniová by mohla navštívit Česko příští týden. Oba šéfové vlád by měli podepsat dohodu o strategické spolupráci. Dokument se týká mimo jiné hospodářské spolupráce, ekonomické bezpečnosti, obrany, migrace, vědy nebo vzdělávání. Babiš a Meloniová se letos v únoru sešli v Římě, kde se na přípravě dohody domluvili.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Zranění mění soupisku českých reprezentačních hráčů. Z nominace nově vypadli i zadák Tomáš Vlček a útočník Tomáš Chorý. Nahradili je Martin Vitík s Václavem Sejkem. Už těsně před prvním srazem musel španělský kouč národního týmu Santidenia povolat nováčky. Kvůli zranění vypadli z kádru obránce Zima a záložník Višinský. Místo nich nový trenér české fotbalové reprezentace povolal Kryčfalušiho a Šuberta. Čtyřčlenou skupinu elitní divize A3 Ligy národů Češi rozehrají v sobotu v pražském Edenu proti Chorvatsku. Pak národní mužstvo přivítá Anglii, když na její půdě 6. října celý sraz zakončí. Mezitím se fotbalová repre představí ještě ve Španělsku proti tamním mistrům světa. A nakonec doplním počasí. V úterý bude chladno, přehánky čekáme hlavně na východě. Naměříme maximálně 12 až 17 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Song about my granddad, it's called Born in 58, this one, all right?

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko bude kolektivní obranu NATO respektovat. Stát bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard a kriminálka stíhá 3 fotbalové fanoušky. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Česko je mimo bezprostřední nebezpečí, řekl to premiér Andrej Babiš. Reagoval na ředitele BIS Michala Koudelku, který varoval před možným ruským útokem na některou ze zemí NATO. Babiš tvrdí, že vláda takové varování nedostala a útoky raketami ani drony nám nehrozí. Zároveň potvrdil, že Česko v případě nutnosti dodrží své alianční závazky a pomůže spojencům. K výrokům slovenského premiéra Roberta Fica, který pomoc v rámci NATO odmítl, se Babiš vyjádřit nechtěl. Stát bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. V pondělí se na tom dohodla vláda. Motoristi tak ano neuhlídali. Jde o druhý nejvyšší schodek od vzniku České republiky. Vláda deficit proti prvnímu návrhu ministerstva financí snížila o 3 miliardy, jak oznámila šéfka státní pokladny Alena Schillerová. Návrh rozpočtu projedná sněmovna. V prvním čtení poslanci rozhodnou o příjmech, výdajích a saldu, potom mohou už jen přesouvat výdaje mezi kapitolami. Senát se rozpočtem nezabývá. Slováci můžou absolvovat autoškolu už jen s platným vysvědčením. Novinka platí od začátku tohoto měsíce a instruktoři ji vítají. Uchazeči nemusí být vyloženě jedničkáři. Musí být ale jasné, že ukončili alespoň 9. ročník základní školy.
2: Povinnost mať ukončené základné vzdělání platí len pre žiadateľov o vodické oprávnění skupiny B, čiže na osobné auto. Autoškola však nemá povinnosť vysvedčenia alebo potvrdenia zo škôl overovať. Čaká sa na ďalšiu novinku. Od budúceho roka musí prejsť každý uchádzač na polícii najprv testom, až potom mu môže pristúpiť k jazdám v autoškole. Psychológovia tvrdia, že skončenie základnej školy nespraví z človeka automaticky aj dobrého vodiča. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Moravskoslezská kriminálka vyšetřuje fotbalové fanoušky. Tři muže ve věku od 19 do 23 let podezírá z napadení policistů při dubnovém fotbalovém zápase v Opavě, kdy domácí hostili brněnskou zbroj. Podle kriminalistů neuposlechli výzvy policistů a následně se je pokusili napadnout. Za výtržnictví a násilí proti úřední osobě jim v případě prokázání viny hrozí až 4 roky vězení. A na závěr doplním počasí. V úterý bude chladno, přehánky čekáme hlavně na východě a naměříme maximálně 12 až 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Du hast mich. Du hast.

se skladeb za 53 minut, to je bilance kompilačního alba Just the Punk Stuff od skupiny Offspring. Jak už název naznačuje, kapela dala dohromady své nejříznější a nejúdernější skladby, které natočila za svou více než 40-letou kariéru. A prý je to deska zkompilovaná na přání fanoušků, kterým se novější skladby zdají měkké a málo úderné. No a my si ten nejhříz dáme večer 11 na Radio Rock Zone. Are you digging it?

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Bezpečnostním sborům mají stoupnout platy. Vláda od října obnoví regulaci cen paliv a Česko by mohla navštívit italská premiérka Meloniová. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Platy v bezpečnostních sborech stoupnou. V příštích dvou letech si každý rok polepší o 2600 až 2900 korun. Na síti X to uvedl ministr obrany Lubomír Metnar. Cílem je podle něj nástupní plat 50 000 korun. Vláda znovu zasahuje kvůli drahým palivům. Kabinet uvalil mimořádnou daň na rafinérie. Zdaňovat bude jejich zvýšenou marži oproti loňskému roku. Od 1. října pak obnoví regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty. Obchodníkům bude stát regulovat marži na 2 koruny 50 haléřů za litr paliva. Spolu s tím stát sníží spotřební daně na naftu. Její úroveň klesne z původních zhruba 10 korun na 8 korun za litr. U benzinu zůstane daň beze změn. Schválená opatření budou platit zatím do konce října. Do Prahy by mohla dorazit italská premiérka Giorgia Meloniová. Po jednání vlády to prohlásil premiér Andrej Babiš. Meloniová by mohla navštívit Česko příští týden. Oba šéfové vlád by měli podepsat dohodu o strategické spolupráci. Dokument se týká mimo jiné hospodářské spolupráce, ekonomické bezpečnosti, obrany, migrace, vědy nebo vzdělávání. Babiš a Meloniová se letos v únoru sešli v Římě, kde se na přípravě dohody domluvili.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Zranění mění soupisku českých reprezentačních hráčů. Z nominace nově vypadli i zadák Tomáš Vlček a útočník Tomáš Chorý. Nahradili je Martin Vitík s Václavem Sejkem. Už těsně před prvním srazem musel španělský kouč národního týmu Santidenia povolat nováčky. Kvůli zranění vypadli z kádru obránce Zima a záložník Višinský. Místo nich nový trenér české fotbalové reprezentace povolal Krčfalušiho a Šuberta. Čtyřčlennou skupinu elitní divize A3 Ligy národů Češi rozehrají v sobotu v pražském Edenu proti Chorvatsku. Pak národní mužstvo přivítá Anglii, když na její půdě 6. října celý sraz zakončí. Mezitím se fotbalová repre představí ještě ve Španělsku proti tamním mistrům světa. A nakonec doplním počasí. V úterý bude chladno, přehánky čekáme hlavně na východě. Naměříme maximálně 12 až 17 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

20 skladeb za 53 minut, to je bilance kompilačního alba Just the Punk Stuff od skupiny Offspring. Jak už název naznačuje, kapela dala dohromady své nejříznější a nejúdernější skladby, které natočila za svou více než 40-letou kariéru. A prý je to deska zkompilovaná na přání fanoušků, kterým se novější skladby zdají měkké a málo úderné. No a my si ten nejhřízdáme večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko bude kolektivní obranu NATO respektovat. Stát bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard a kriminálka stíhá 3 fotbalové fanoušky. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Česko je mimo bezprostřední nebezpečí, řekl to premiér Andrej Babiš. Reagoval na ředitele BIS Michala Koudelku, který varoval před možným ruským útokem na některou ze zemí NATO. Babiš tvrdí, že vláda takové varování nedostala a útoky raketami ani drony nám nehrozí. Zároveň potvrdil, že Česko v případě nutnosti dodrží své alianční závazky a pomůže spojencům. K výrokům slovenského premiéra Roberta Fica, který pomoc v rámci NATO odmítl, se Babiš vyjádřit nechtěl. Stát bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. V pondělí se na tom dohodla vláda. Motoristi tak ano neuhlídali. Jde o druhý nejvyšší schodek od vzniku České republiky. Vláda deficit proti prvnímu návrhu ministerstva financí snížila o 3 miliardy, jak oznámila šéfka státní pokladny Alena Schillerová. Návrh rozpočtu projedná sněmovna. V prvním čtení poslanci rozhodnou o příjmech, výdajích a saldu, potom mohou už jen přesouvat výdaje mezi kapitolami. Senát se rozpočtem nezabývá. Slováci můžou absolvovat autoškolu už jen s platným vysvědčením. Novinka platí od začátku tohoto měsíce a instruktoři ji vítají. Uchazeči nemusí být vyloženě jedničkáři. Musí být ale jasné, že ukončili alespoň 9. ročník základní školy.
2: Povinnost mať ukončené základné vzdelanie platí len pre žiadateľov o vodičské oprávnenie skupiny B, čiže na osobné auto. Autoškola však nemá povinnosť vysvedčenia alebo potvrdenia zo škôl overovať. Čaká sa na ďalšiu novinku. Od budúceho roka musí prejsť každý uchádzač na polícii najprv testom, až potom mu môže pristúpiť k jazdám v autoškole. Psychológovia tvrdia, že skončenie základnej školy nespraví z človeka automaticky aj dobrého vodiča. Jozef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Moravskoslezská kriminálka vyšetřuje fotbalové fanoušky. Tři muže ve věku od 19 do 23 let podezírá z napadení policistů při dubnovém fotbalovém zápase v Opavě, kdy domácí hostili brněnskou zbroj. Podle kriminalistů neuposlechli výzvy policistů a následně se je pokusili napadnout. Za výtržnictví a násilí proti úřední osobě jim v případě prokázání viny hrozí až 4 roky vězení. A na závěr doplním počasí. V úterý bude chladno, přeháňky čekáme hlavně na východě a naměříme maximálně 12 až 17 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.